0: down.
1: Hit Rádio Černá Hora.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

máš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Edge.cz.
1: Hey, what's up? It's Rihanna.
2: I'm Harry.
3: This is The Weeknd.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za hypotéku platíme ještě trochu víc. Průměrná sazba totiž na začátku května mírně vzrostla. Konkrétně o 0,1% na celkových 5,19. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od prosince roku 2024. Riziko nakažení zákeřným hantavirem zůstává pro evropskou populaci nízké. To je závěr Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí po nedávném úmrtí turistů na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Plavby se podle dostupných informací nezúčastnil žádný občan České republiky. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Sen Pařížanů o obhajobě Ligy mistrů pokračuje. Francouzi včera remízovali s Bayernem Mnichov 1-1 a zajistili si po úvodní výhře 5-4 postup do finále. Tam se utkají s londýnským Arsenalem. Finálový zápas je na programu 30. května a hostí ho maďarská Budapešť. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Nad Pardubicemi budou dneska odpoledne burácet gripeny. Co máme informace, tak ve 14 hodin začne na pardubickém letišti zkouška vojenských letounů SAP JAS-39. Která potrvá asi hodinu. Takže pevné nervy, připravte se na to, na ten zvýšený hluk, hlavně v okolí letiště. No uvidíme, jestli počasí bude letovému provozu přát, protože jsou hlášené na odpoledne další bouřky a taky déšť a nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tak takový bude den, takový bude čtvrtek právě u nás na východě Čech.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, je to tak, jsme kompletní. Michal, Jasmin, David. Jasmin je tu opět taky. Včera jsme tě tady scháněli, ahoj.
2: Scháněli, jsem tady zpátky, ahoj chlapi.
3: Jaká byla dovolená? Mě říkáte vždycky vy, když chybím jeden den.
2: To je fakt to,
1: vy jste byli na otočku někde u moře, jo? Nebo?
2: Byli jsme jenom si odskočit na jeden rozhovor, ale byl raní, takže bohužel.
1: Já to viděl. Já se na to musel podívat zpětně, protože já byl v tu dobu v práci, víš? Tak krásné ráno vám, kdo jste si nás naladil. Mimochodem, začíná prodloužený víkend.
2: Vidíš, no jo.
1: Tak to je velká bomba. Takhle, víme, že mezi váma je někdo, kdo zítra možná bude muset do práce, ale většina je doma. My sem taky vlastně nejdem, že jo? Pojďme si popřát. Krásné ráno, Coldplay, Sky Full of Stars, 6.02.

0: otevřít poslední snídaní šampionů tento týden. Coldplay, Sky Full of Stars na Hitrádiu 6.06. Krásné ráno. Co chystáte na prodloužený víkend? Vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální plány? Má být hezky, co jsem koukal, Davide?
1: Je to tak, slunečno od pátka až do neděle.
0: To je bomba, takže nám to vyšlo konečně krásně.
1: No tak
0: to...
1: moment, tady už vidím malý mráček
0: v neděli, ale... Ne, počkej, kde se to vypíná, tak. Tak co chystáš ty, Jasmin?
2: Já jedu teďka po vysílání do Ostravy. Takže já se budu vracet, ale hnedka zase ve 2 ráno z Ostravy.
0: Aha.
2: Takže zítra budu pravděpodobně dospávat. O víkendu bude nejspíš probíhat nějaký překvápko, protože v neděli mám narozky a přítel mě chce někam vzít.
0: Jasně.
2: Takže někam zmizíme. A vlastně nevím kam, no.
0: Je vlastně fajn, že mi to...
2: Vracet, ale hnedka zase ve 2 ráno z Ostravy.
0: Aha.
2: Takže zítra budu pravděpodobně dospávat. O víkendu bude nejspíš probíhat nějaký překvápko, protože v neděli mám narozky a přítel mě chce někam vzít.
0: Jasně.
2: Takže někam zmizíme. A vlastně nevím kam, no.
0: Je vlastně fajn, že mi to takhle říkáš přes éter, já to opravdu slyším teďka poprvé.

0: budeš pokračovat z Krnova do Ostravy. To už pak je kousíček, to je kolik, půl hoďky, tři čtvrtě hoďky cesty asi.
1: Co no,
0: já jedu na svatbu v sobotu.
2: Mm-hmm. Hezky, to ses ani nepochlubil.
0: Je to divný, co?
2: Jako hrát, jo.
0: Co? Ne jako host, jako jíst.
2: Hele, my jdeme nahory, takže taková klasika.
0: Nekecej, kolik tam je sněhu v Krkonoších?
2: Hele, po kolena. Asi se nic nezměnilo od minulého týdne.
1: Tak co máte v plánu vy? To nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionů.
0: Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na ten prodloužený víkend. 777-937-777, teď další muzika, tohle jsou Linkyně na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Park, 6 hodin 10 minut, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, ptali jsme se vás, co právě, ne, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na prodloužený víkend. Je to tak, že jo? Já jsem se musel chytit.
1: Je to přesně tak, jak jo, říkáš.
0: Tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: FCA Frýdech Místek má v plánu sluníčko, vaječinu a spoustu jídla.
0: Lucka Pasohlávky, zahájení sezony.
1: Čeho? David Žacléř veze dceru do školy, o víkendu má snad nějaký výlety.
0: Kača Olomouc, zítra sraz veteránů, Cadillacem, těším se a v sobotu doma a v neděli výlet, jupí.
1: Lucka ze Žižilic se těší na prodloužený víkend, který bude trávit s rodinou ve Velkém Medeu.
0: Zdeněk Kamenice chystá se na orlík na člun s dětmi.
1: Sonja Sibřina, plán je jasný, Vltava ran.
0: Květa Děčín jde za maminkou do Sloučína, uvidí po půl roce a moc se na něj těší. Mamince 84.
1: Pardon, Pavlína Jenišovice razí na víkend k přátelům do Opavy a už se těší.
0: Kateřina Dolní Bukovsko, konečně se po roce pořádně opiju. Dnes poslední den v práci jako řidič.
1: Marcel Plzeň celý víkend bude stěhovat přítelkyni k sobě.
0: Jo.
1: Hele, Jaro, stěhování přítelkyně k sobě, naprosto chápu.
0: To je jasný. Ty jsi ptala, kde to bylo? Lucka Pasohlávky, zahájení sezóny. Mm-hmm. Mně tak napadá pasohlávky, že to je ten kemp, to, jak tam jsou takový ty atrakce. Neznáte Pasohlávky?
1: Nevím, jako znám Pasohlávky.

0: roky.
1: Ubrna to je. Tak si myslím, že asi plánuje tam zahájení sezony. A to jsem si říkal, jak teďka bylo hezky v týdnu, jestli už třeba někdo byl u vody se vykoupat. Někdo odvážný. Tak možná o víkendu. Tak děkujeme za vaše plány, už víme, co budete dělat a víme taky, co budeme hrát. Tohle je Ina a Rehab na Hit Radio. Hezké ráno.

0: chvíli po čtvrt na sedm, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko. A víte, jak se všude mluví o tom, že vás chtějí podvodníci obrat o peníze. Mm-hmm. Představí se jako někdo z vaší banky a pod nátlakem vás donutí vzít vaši třeba naspořenou hotovost a někam ji odvést, třeba vložit do bankomatu nebo do těch bitcoinmatů a tak dále. Máme tady příběh opravdovýho frajera. Pražský taxikář zachránil seniorce úspory v hodnotě stovek tisíc korun. On ji totiž vezl k bankomatu, všim si, že s někým telefonuje, že je celá rozrušená a že hovoří s někým, kdo se teda, jak mu došlo, vydává za pracovníka banky. Mm-hmm. Tak to vyřešil a seniorce zachránil úspory v hodnotě několika set tisíc korun.
1: Hezky.
2: Tak to je hrdina, protože ne každý hrdina nosí plášť, stačí být taxikář někdy.
1: Ono se furt mluví o těch podvodech a člověk si připadá, že mu se jako vzdálený, že to furt jako čte v novinách, v rádiu a nikdy se mu to nestane. Třeba mě předevčírem přišla SMS-ka, jakože od policie České republiky.
0: Jasně.
1: Že moje auto bylo pokutováno a že bych měl zaplatit peníze, klikněte na odkaz a tak dále. Takže není to tak daleko, jak si někdy myslíme.
0: Jak koukám, ona se tady nechala odvést z malé obce na Mostecku a mířila do Kladna. Takže vlastně ona ušetřila na to, že ty stovky tisíc nedala tomu podvodníkovi, ale zaplatila to za to tágo.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
8: V malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
11: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
12: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
13: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Doze o chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
14: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
15: Zkuste si dát minutku klidu.
16: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
17: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
18: Koberce Brázda. Prodej, dovoz,
7: Pokládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
18: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
19: Dubeny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
20: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Tohle jsou nejnovější činasky selhání na Hit Radio přesně o 6:30. Krásné ráno.
1: Ranní update.
0: Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Tam, kde ostatní nosí no name, ona obléká Dior. Módní návrháři se všímají oblékání dcery Kim Jong-una. Zatímco v Severní Koreji bychom na západní značky narazili obtížně, následnice trůnu se na veřejnosti často objevuje v luxusních kostýmech. Češi se ještě nepoučili, i nadále používají slabá digitální hesla. Vůbec nejčastěji chráníme své účty kódem heslo 1234, admin nebo 123456. Odborníci na kybernetickou bezpečnost přitom připomínají, že na prolomení takového hesla stačí útočníkům několik vteřin.
2: Tak taky znám takový experty, no.
3: Jako má heslo admin?
2: 1234456.
3: My jsme stejně borci, jo. My jsme národ, který zamyká vlastní kolo na tři zápasy. Zámky, ale pak jako klíč k celoživotním úsporám máš jako pod rohoškou, jo? A nejlepší jsou lidi, který mají jedno heslo ke všemu. To je můj táta.
2: To jsem já trošku.
3: To seš ty? Dobře,
2: ale občas obměním jeden znak, jakoby, no.
3: A nebo ve firmách, na firmních strojích, na firmních monitorech, počítačích, tam je vždycky to heslo napsané takhle na tom štítku.
4: No, okay,
3: je to takový jako něco jako vítejte, dobrý den, pojďte k nám, tady to všechno máte. Tak je čas možná při čtvrtku změnit hesla? Nebo radši ne, protože pak bychom to všichni po víkendu obnovovali. Rembrandt, I'll be there for you na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Doufáme, že máte skvělé ráno. Čtvrtek 7. května, chvíli po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Hezké ránko.
1: Existuje moment, kdy si rodiče vážně uleví a jsou šťastní. Není to ten moment, když přijdou třeba první krůčky, nebo když zvládne váš puberťák maturitu, ale je to ve chvíli, kdy se za tím dítětem zaklapnou dveře a otevřou se dveře od jeho vlastního nového bytu.
2: Jo, takhle.
1: Takhle. Existují i rodiče, co si přejou, aby ty děti tam s nima bydleli navždy, ale třeba moje to nebyly, jo, to říkám rovnou.
2: Ty jo, tak když zaspomínám, moje asi taky ne, taky se těšili, jenomže u nás to je složitější, já jsem ze tří sourozenců a my vlastně každý mezi sebou máme kolik nějakých 7 let, takže teďka se rodiče bydlí vlastně nejmladší brácha, takže rodiče, nevím, kdy se odstěhuje.
3: Takže syndrom opuštěného hnízda, nebo jak se mu říká, zatím nemají rodiče.
2: No, já jsem ten syndrom opuštěného hnízda měl, a když jsem teda jakoby se odstěhoval a zjistil jsem, že musíš platit jako víc.
1: Musíš platit prát a tak.
3: To byl zase trošku jiný syndrom, ale chápeme.
2: Mě ty rodiče tak začaly chybět v tu dobu.
1: Jak to měl dej?
3: Hele, já jsem šel na kolej a naši mě ještě finančně pořád podporovali, takže já jsem... Já jsem žádný syndromy neměl, ale tak stejskalo se mi občas. No, tak lednice nebyla plná, že jo, oblečení nebylo vypraný, ale nějak se to dalo zvládnout.
2: Jak to máte vy? Klidně dejte vědět. Za chvíli další muzika, kamarád Cyril, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Yeah.

0: Je ta nová terasa je skvělá.
1: Vínečko, pohoda.
0: A slimáci jsou taky fuč.
1: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
0: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
7: Připravte na to svou mysl.
8: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
9: Ale proč se držet při zemi?
8: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Rychnovsku v Opočně v Kodymově ulici, v úseku mezi ulicemi Hradební a Paštecká probíhají stavební práce. Komunikace je neprůjezdná.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Kamrat, Be Mine. 6 hodin 51 minut. Posloucháte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy vaše babička nebo váš děda nějakou vtipnou nebo šílenou SMS-ku. Protože pokud ano, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a pozor, každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je velká týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Surikarty. Tak nám napište na web Hitradia nějakou tu šílenou SMSku nebo vtipnou, kterou vám vaši prarodiče poslali, ať můžete vyhrávat. No a denní výhru tentokrát vyhrává třeba Áďa, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A ta nám napsala: děda mi psal, Dondy, každou noc mi už týden někdo volá a nic neříká, ale nevím kdo. No, děda se nějak omylem nastavil budík na 3:27. Chudák.
0: Ty bláho, 3:27 takhle budík jen tak, aby si, že na to nemohl přijít jako dlouhou dobu, jo. To je hrozný. Já se úplně vžívám do toho dědy. No tak, děkujeme za další SMS-ku. No a jak bylo řečeno, pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci 3 plus 1. Keď sem balením finálního tmelu Deck Finish, nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na Deck.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska bychom měli dát pozor, pokud vyrazíme do práce na kole. Podle posledních statistik totiž přibývá dopravních nehod, kterých jsou cyklisté součástí. Například Praha hlásila v loňském roce dosavadní rekord 393 nehod s účastí kol a koloběžek. Zvyšující se počet nehod by mohl být způsobený nedostatečnou reakcí města na růst bezmotorové dopravy. Slovensko zítra zruší dvojí ceny nafty. Opatření proti dramatickému zdražování, které zavedl náš východní soused, zvedlo vlnu kritiky na půdě Evropské komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i Polsku. Tamní opoziční strany proto kritizovaly vládu, že nezavedla opatření proti vysokým cenám benzínu a nafty. A teď jedna smutná zpráva ze světového zpravodajství. Zemřel Ted Turner, americký podnikatel, mediální magnát a zakladatel televizní stanice CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami vytvořil v roce 1980. Už od roku 2018 trpěl vážnou chorobou, které tento týden podlehl. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Jak dostat do města nové lékaře? Tak na peníze. Svitavy slibují finanční podporu, aby vyřešili nedostatek doktorů. První praktická lékařka už využila milionovou injekci na vybavení ordinace a hnedka první den byla plná čekárna. Město plánuje i podporu pro další praktické lékaře a zubaře, aby se zlepšila dostupnost zdravotní péče. Tak dneska bude sluníčka pomálu na východě Čech. Většinou čekáme oblačno, zataženo, přehánky a místy bouřky. No a teploty oproti včerejšku spadnou na maximálních 20 stupňů Celsia.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezké čtvrteční ráno.
8: Krásný ráno.
9: Snídaní šampionů.
8: Meteorologové nás straší, že bychom se prej měli připravit na nějaký silný bouřky. A mimochodem, to je podle expertů důvod, proč nám nemusí jít práce od ruky a můžeme být podrážděný. Ty bouřky, že to způsobují, mě přitom uklidňují, pokud jsem doma.
7: To jsem chtěl říct, že to je přesně naopak, že na mě teda ty bouřky působí uklidňujícně, když to řeknu takhle. Včera jsme teda zažili bouřku a s malou dcerou jsme si lehli na zápraží, já jí tam takhle připravil vyležení. Koukali jsme to a vždycky blesk a hrom. Jo. A jeden hrom teda velekal víc mě. Neší a ona se tomu začala smát. Já jsem si říkal, tak to už asi jdeme domů, ne? A ona, ne, tady ještě budeme, Takže možná to máte podobně, že bouřky vás naopak uklidňují. A co vás uklidní teď po sedmé, bude další muzika Black Eyed Peas, Miles Smith, Michal Jasmin David s vámi. Hezké ráno.

0: Switch up. Black Eyed Peas. Switch up. 8 minut po 7 posloucháte Hit Radio. Hezké ránko.
1: Vy, kdo nás posloucháte a už máte třeba děti, rodinu, tak možná znáte ten pocit, kdy dítěti něco rozbijete a víte, co pak nastane, jo, za řev, hádky, za drama. Mě včera volala moje máma, že malá ségra přinesla ze školy nějaký výrobek, že tam dělali takový ty koule do koupele. A ségra to dala na stůl a napsala tam s vykřičníkama nějakou zprávu, jakože může se to přesouvat jenom, když budete šahat na ten papír, ale nesmíte sahat na ty koule. A byly tam vykřičníky, strašně moc vykřičníků a prostě velký upozornění. No máma první co? Tak to vzala do ruky a rozdrtila to na prášek. I když se toho dotkla jen letmo, ale prostě stalo se. No a běžela za manželem a říkala: Honzo, já jí rozbila tu kouli. A on říkal: tak to si děláš srandu, ne? To jako nejde prostě. Nejdřív tomu nevěřil, pak říkal: no tak jak to tý holce řekneme. A máma měla fakt jako provinilej pocit, říkala: já prostě nevím, jaký to mám říct, já vím, co se stane prostě. A říkala: tak já to svedu na psa. A mamky manžel, jasně, takže pes jakože vyskočil na stůl, ještě někam přenes tu kouli a pak na ní šlápnul a rozdrtil. To ti uvěří ta holka v 10 letech, to ti sežere.
0: Ale chudáci zvířata prostě, my se na ně snažíme vymlouvat ve spoustě situací, jo, zvíře, ale kdyby ty zvířata uměly mluvit, jo, by nám to dali pěkně sežrat, jo, ale ty si mi připomněla, dcera mojí přítelkyně, má 6letou dceru a donesla ze školky, ještě chodí do školky, donesla keramický hrníček, no, tak jsem ho vzal do ruky, no. Asi není potřeba jako dodávat, jak to dopadlo, ale já jsem ho zmizel prostě, no.
1: Zmizel,
0: ale já jsem se ho fakt, on byl hezky, fakt krásný, já jsem ho vzal za to ouško, nevím, možná jsem ho vzal trošku jako hrubý, jo, a ouško prostě nebylo, jo, tak si říkám, tak super.
1: Jsi oblíbený doma.
0: Super, no. Takhle, nikdo to neví, já jsem ten hrníček schoval. Dal jsem ho do jiného hrníčku.
1: Nicméně tenhle ten pocit toho provinění, ten musí být opravdu příšerný a určitě ho někdo z vás taky zažil a budeme moc rádi, když nám dáte vědět, v jakém případě se to stalo, komu jste co rozbili, co na to děti, případně jste se to na někoho dokázali svést.
0: Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to normálně napište SMS-kou nebo zprávou. Vrátíme se k tomu teď Global DJs, What a Feeling na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: čtvrt na 8, 2 minuty k tomu, posloucháte čtvrteční Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi, přejeme hezké ráno, no a ptali jsme se vás, co jste zničili vašim dětem, nebo co jste jim provedli a na koho jste to nakonec hodili a jak k tomu přišel chudák pes?
1: Dobré ráno, píše Mája. Tačky pes mi sežral morčata a místo toho jsem po škole v kleci našla zakreslý králíčky. Tačka to trochu poplet. Počkej, cože? Tačky pes mi sežral
0: morčata. No prostě, pes se zbavil morčat, tak teďka koupil králíky, no.
2: Přesně ten posluchač mě snět morče a pak to svět napsal, jo, nevím, že...
0: No. Dobré ráno. Co nějaký uražený ucho od hrníčku nebo rozpadlý mídlo? Ale já měla na starost křečka své nevlastní dcery a když se po týdnu vrátila od její maminky, křeček ležel nožičkama nahoru a to fakt dítěti nevysvětlíš, že tu vodu jsem mu zapomněla dát a neudělala to schválně. Mark.
1: To je strašný. Jako role nevlastního rodiče musí být hrozná v těchto případech.
0: My jsme čekali opravdu, že nám napíšete zprávy ve stylu, že přesně třeba jako já, že jste vzali do ruky hrníček z keramiky, co vyrobilo vaše dítě, a ne, že jste vrazi teda.
1: Jo, že tady ukončíte křečka i morčata. Zlatka píše, ahoj, já jsem jednou probrala malýho výkresy ze školky a hodila je do popelnice. Pak tatínek poslal malýho něco vyhodit. On to tam objevil a to byl řev, proč jsme to jako vyhodili. Rodičům zdar. Já musím říct, že já jsem nedávno zažila podobný pocit, ačkoliv jsem bezdětná, stalo se to mně přímo. Hmm. Já jakože myslím si, že zvládnu jako víc věcí, ale jestli mi něco fakt najde, tak je to malování. A jsem si řekla, že si koupím takový to malířský plátno, ale malý, no, nějaký barvičky a že to jako zkusím, tak jsem si našla nějaký návod na YouTube. Nakreslila jsem podle mě fakt hezký obrázek, byla to taková noční obloha s lampionama, les, růžový červánky, fakt si myslím, že hezký. Můj Kuba měl na to jiný názor, rovnou mě nutil to vyhodit, ale přemluvila jsem ho, že si to necháme a nedávno jsme teda vyklízeli skříně a Kuba to tam našel. Já jsem viděla, jak na mě ani jako nekouká a dává si ten výkres pod mikinu a nese to ke koši a mě bylo strašně, já měla úplně zlobený srdce v tu chvíli a nechala jsem se ho, vytáhla jsem ho zase, furt tam je snad.
0: Takže máš ho,
1: Ano.
0: Takže jsme se dozvěděli, jak ti nemalování, co si o tom myslí tvůj Kuba, tak jak to jde vám na cestách takhle při čtvrtku po ránu, tak to řekneme za chvíli, bude aktuální doprava, no a samozřejmě přidáme i hity Sunrise Avenue nebo Ale Farben tady na Hit Radio.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: V hradeckém Futuru.

0: a Madison. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
10: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
11: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
12: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. Z východních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Rychnovsku v Ličně počítejte s omezením kvůli opravě kanalizace. Moc to tam nehoňte.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: Farben, Baby Goodbye, 7.30 na Hitrádiu. Hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V České republice není pro ženy úplně bezpečno. V porovnání se zbytkem Evropské unie jsme na 11. nejhorším místě v počtu znásilnění. Vůbec nejhůř je na tom Velká Británie a Švédsko. Největší tiramisu na světě, to je přívlastek, který nese desert připravený italskými cukráři v Londýně. Na délku měřil neuvěřitelných 440 metrů a na jeho přípravu padlo 90 tisíc vajec, 465 kg cukru a 99 kg kávy. Až budete příště ohrnovat nos nad pražským hlavním nádražím, věřte, že může být ještě mnohem hůř. Hlavák v české metropoli totiž podle britské společnosti All Clear patří mezi 20 nejluxusnějších na světě. Hlavním důvodem je údajně design a kombinace secesní fantovy budovy a moderního interiéru.
3: To chci říct, že uvnitř je to moc hezký, jako.
0: Mě zajímalo, jestli ty borci byli venku, nebo...
3: To bylo, no.
0: Nebo jestli přijeli tím vlakem a... Hele, hezký, tak jdem zas dál. No, pojďme se utěžit. Máme pro vás poslední možnost vyrazit na parádní wellness víkend. Je tady rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor v hodnotě 10 000 korun.
3: Snídaně, večeře, wellness, výřivka, sauna, pára, taky fitko, 10% sleva na masáže během pobytu a můžete si tam vzít pejska a to úplně zadarmo.
0: Hezký, tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Já se bojím, že teďka Jasmin nebude znát odpověď, ale ty jsi říkala snídaně i večeře, tak co s obědem?
3: To si myslím, že je prostě polopenze.
0: David, největší šťoural tady v tom studiu. Tak pište.

0: Bruno Mars na Hit Radio v 7.35. Rychlá pětka. A to je čas na soutěž. Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. To je Rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang.
1: Ten hotel se nachází přímo v srdci Šumavy. Můžete si tam krásně odpočinout. Záleží, co tam budete chtít dělat. Jo? Jde tam romantika, jde tam aktivní víkend. Co jen budete chtít?
0: To se můžeme zeptat, co by tam dělala Radmila. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Romantika nebo aktivní víkend, nebo prostě jenom wellness odpočinek?
2: No, já bych to asi nechala na moji dceru, která dneska slaví narozeniny.
1: Všechno nejlepší.
2: A já bych to ráda asi věnovala s jejím přítelem.
0: Tak to je hezký. To je hezký. Mamka roku. No tak Radmilo, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik kusů označuje historický početní výraz tucet?
2: 60.
0: To je kopa.
1: To je kopa. Ale tucet?
2: 12.
1: Jo.
0: 12, je to tak?
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádkový krtek, který má modré kalhoty s kapsami?
1: Je to vlastně zdrobnělina toho krtka?
2: Krteček.
1: Ale...
3: Otázka třetí.
1: 3 vteřiny
3: na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Chorvatsku?
2: Kunou. Teď už se platí eury.
0: No, tak stihla si to, dobře.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Kolik rohů má obdélník?
2: Obdélník má 4 rohy.
0: Mm-hmm. A poslední otázka. Jakou barvu mají šmoulové?
2: Modrou.
0: Modrou.
1: Ty máš štěstí, že jsi šla udělat takhle dobrý skutek a dát to dceři s přítelem.
2: Já
0: ale dopadlo to. Hele, už je odřený teda z obě dvě, ale klaplo to, tak rád bylo. Gratulujeme, vyhráváš pro tvoji dceru a jeho přítele víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, hotel Residence Vogelsang.
2: Jo, díky,
1: moc ti gratulujeme a snad bude mít radost teda i dcera s přítelem samozřejmě.
2: Já vám děkuju, protože moje dcera je zázrak. Ona se narodila hodně předčasně malinká a já jsem strašně šťastná, že je zdravá a vystudovala. Prostě mám z toho velkou radost. Děkuju vám.
0: To jsme taky rádi. Není zač, ať si to moc užijou a klidně nám můžou poslat z Kašperských hor nějakou hezkou fotku. Tak Radmilo, měj se krásně, hezký den, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Příště už bychom vlastně nemuseli dávat žádné otázky, ne?
0: Davide.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
3: Hit Radio Černá hora.

Když se probudím, mate, tam nejsi. Začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem. Moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu. Přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale

0: 7.41. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil. S vámi Michal, Jasmin a David. Přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Přesně za 3 měsíce to vypukne. Koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni. A pozor, my vám už brzo začneme rozdávat lístky. To chci říct jen tak jako mimochodem, ale teďka jedna taková skoro tajná informace. My jsme měli možnost se trošku podívat na ty věci, nakouknout takzvaně pod pokličku toho, co se tam chystá a bude dít. A samozřejmě my nemůžeme prozradit nic konkrétního, ale můžeme prozradit, že to bude jeden z největších koncertních zážitků, co Česko zažilo a zažije.
0: Na co se můžete už přesně za 3 měsíce těšit? Je monumentální audiovizuální show. Bude to rozhodně skvělá atmosféra, obří emoce a skvělá zpráva, což teda jako můžeme poodhalit, že nikdo nebude daleko od pódia. Každý z vás, kdo na koncert Marka Ztraceného vyrazíte, si koncert užijete naplno, budete takzvaně v centru dění, jo? Tohle bude zážitek, o kterém se bude rozhodně mluvit ještě hodně dlouho. A vy u toho prostě chcete být. Tak lístky.
1: Lístky brzy budou se rozdávat, jak jsme říkali. Marek u nás byl na rozhovoru nedávno a trošku nám ukázal, jak by to tak jako mohlo vypadat a je to teda epický.
0: A kdybyste nechtěli čekat na soutěž, tak samozřejmě můžete koupit na webu markstracený.cz. Tak se těšíme za 3 měsíce na pláni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vidíte?

0: bizár, tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
2: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfin Car.
9: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
10: No one like you, and there never will be.
9: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
15: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici. Na Trutnovsku ve Vrchlabí v ulici Josefa Šíra je vozovka uzavřena z důvodu stavebních prací.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
18: Pořád jste tady.
19: Tak to dělají šampioni.
18: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hitách.

0: 7.53, Hit Radio
1: a vy, dobré ráno.
2: Mám na vás otázku. Cítíte se teďka v klidu, anebo rozrušení? Michale, ty jo, jak se teďka cítíš? Jseš v pohodě?
3: Docela jo. Trošku stresíku bude, ale asi jo.
2: OK, co dej?
4: Úplně v pohodě,
2: tak dobře. Máme tady novou zajímavou studii, že mazlení s top kamarádem stejného pohlaví snižuje stres o 67%. Michal říkal, že je trošičku jako ve stresíku.
4: Že nemá ve studiu top kamarád.
2: Ale počkej, to je možná jednostranný.
3: Davide.
2: Pro Davida seš top kamarád je, a on k němu už jde. On k němu opravdu kráčí. Ježiši Kriste.
3: Nikdy jsme nezdíleli s Davidem stejný mikrofon.
2: Nikdy mi tady nebylo tak teplo v té místnosti.
3: Já jsem ve stresu víc než předtím.
2: Myslím si, že David může říct to samý podle jeho výrazu. Takže to můžeme jako vyvrátit tuhle tu studii.
3: Davide, jak ti je? Taky ti je tak hrozně.
4: Furt stejně.
3: Ale představte si to, že to funguje třeba u zedníků na stavbě, jo?
1: Hele.
3: Franto, hoďme sem ty cihly a pak mě obejmiš, že mě dneska zase hrozně vytočil.
4: Schválně to zkuste dneska vyzkoušet.
2: Zkuste to vyzkoušet. Tak my jsme v kondici dneska. Zkuste to vyzkoušet a dejte nám vědět, jestli jste to zkusili, ať propadlo.
3: Ale tohle si zapisuju do zlatého fondu, co řekl David, jo. Zkuste to vyzkoušet. No tak až dneska potkáte dva chlapy v pevném obětí, tak je nerušte, právě snižují kortizol o 70%. A co vám sníží kortizol? Switch Disco a Ella Henderson React. Tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Koberce Brázda.
1: Koberce Brázda.
0: Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Před cestou na kole bychom neměli pít alkohol, to je známá věc, kterou stojí za to si připomínat. Pytel se s opilými cyklisty v posledních dnech roztrhl především na Moravě. Čísla potvrzují, že Moravskoslezský a Jihomoravský kraj vévodí statistikám nehod cyklistů pod vlivem alkoholu. Lidé si často neuvědomují, že pravidla silničního provozu pro ně s jedním či dvěma drinky v krvi platí stejně, jako by seděli za volantem. Írán nebude mít jaderné zbraně, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednání Spojených států s Íránem údajně pokračují velmi dobře a brzy dojde na dohodu. Země na Blízkém východě jeho tvrzení nepotvrdila a nadále útočí na okolní země. Zdravotníci hledají pacienta nula, tentokrát ale ne v souvislosti s koronavirem, ale hantavirem. Tím se nakazilo hned několik lidí na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Hned trojice z nich měla nemoci podlehnout. Podle posledních zpráv se plavby nezúčastnil žádný Čech. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Nad Pardubicemi budou dneska odpoledne burácet gripeny. Co máme informace, tak ve 14 hodin začne na pardubickém letišti zkouška vojenských letounů SAP JAS-39, která potrvá asi hodinu. Takže pevné nervy, připravte se na to, na ten zvýšený hluk, hlavně v okolí letiště. No uvidíme, jestli počasí bude letovému provozu přát, protože jsou hlášené na odpoledne další bouřky a taky déšť a nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tak takový bude den, takový bude čtvrtek právě u nás na východě Čech.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: A taky Davidem, krásné ránko.
8: Ahoj.
12: Snídaně šampionů.
8: Dneska je to 32 let, co na severní pol došel pěšky první Čech. Celkem 7 dnů trvala tahle ta cesta, tenhle výlet na lyžích v květnu. Na místo expedice dorazil v 15.25 a do 18.25 pak nedělal nic jiného, než že zkoušel chodit na sever, na jih, na sever, na jih. Taková cimrmanovská věc, miluju to a myslím, že jak jsme to viděli u Cimrmana, u Svěráka, tak bychom to dělali teďka všichni.
11: To na severní pol pěšky, no tak jestli se pohádal se ženou a šel to rozchodit, tak to docela chápu. Pojďme na muziku. Mirai Easy 803 na Hit Radio. Hezké ránko.
0: Hit Radio

0: tam uděláš.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Imagine Dragons. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 8.08 a já bych chtěl zmínit jednu zásadní věc. Dámy a pánové, v našem týmu tady ve studiu došlo k naprosto historickému milníku.
1: Maria.
0: Konečně jsme to dokázali a je to naše kolektivní dílo.
1: Cože?
0: Překonal jsem hranici 100 kilogramů.
1: Yeah.
0: Nebo či mi se včera na váze poprvé v životě, jsem to viděl, se mi rozsvítilo 100,3 kilo. Poprvé v životě. Říkejte mi metráček.
2: Jsem úplně v šoku, s jakým nadšením to říkáš, tuhle zprávu.
1: Tak jsou dva pohledy, jak to brát. Michal si vybral ten pozitivnější, no. Teda v hlavě, jakože.
0: A tak já myslím, že k té mojí vejce to docela sedí, ne? Těch 155.
1: Jo, tak myslíš si to.
0: Centiáku. Takhle.
2: Obod břicha.
0: Takhle. To je úplně jedno, jo? A já vím, proč se to tam rozsvítilo, proč to tak je. Protože je to rodinná daň za dojídání. Protože my chlapi automaticky dojídáme všechno, co zbyde po dětech. Nebo co třeba nedojí partnerka v restauraci. A my jsme pak ti, kdo přibírá, my si to bereme na hrb. Teda do břicha, jo? To je jedno. Tak teď se to nevyhodí, že jo? Ale já vlastně, mně došlo, že to je opravdu kvůli tomu, že všechno dojídám.
1: Abych tě výjimečně neschodila, ale podpořila.
0: Ano?
1: Tak můj Kuba, když jsem ho poznala, vážil 85 kilo.
0: A teď?
1: Nyní má 105.
0: Děláš si.
2: Pane Bože,
1: nebejte. Ale na něm, on je taky vysoký a opravdu to na něm, jak taky má takový maličký
2: tak
1: pupíček,
2: jako
1: ale není to
2: stejně,
1: na něm vidět.
2: Počkej,
0: chtěla říct, že má taky maličký pupíček, anebo že má maličký pupíček.
1: Pupíček. No? Ne, hele, ale říkám, když jsem ho poznala, tak mně se to naopak moc nelíbilo. On byl jako hodně hubený na něj, jo, že teďka mu to sluší vlastně víc. A on není tlustej, on vypadá teďka naopak normálně.
2: Se líbí, jak jsi to omluvila tím, že je vysoký. Předpokládám, že když jste se poznali, tak byl úplně stejně vysoký jako teď.
1: Ale jo, ale k němu to prostě nesedělo, ta hubenost.
0: Stejně
1: ta
0: vy,
1: plná
0: vy ženy prostě můžete za to, že my chlapi přibíráme. Teda jo. Já teda, když se vrátím zpátky, kolik to je? Před třema rokama se nám narodila dcera a ještě vím, že třeba rok zpátky, takže 4 roky zpátky jsem vážil 67 kilo. Tak si představ, 67 s mojí vejškou, skoro 2 metry a teď mám 100, jo.
1: 60.
0: Takže jsem za ty 4 roky přibral kolik? 33 kilo?
1: Počkej, to jsi nemohl mít
0: 67 kilo, přísahám.
2: Tak a co, že to neschodí zpátky na 67?
1: A dala bych nějakou výzvičku.
0: Takhle, nemusím se vsázet, vím, že se to nemůže stát už, že to je nemožný. No tak mě by zajímalo, jestli to teda přichází, vy kdo nás sladíte, možná se v tom poznáváte, hlavně chlapi, že? Jestli to přichází až s otcovstvím, vlastně tohle přibíráníčko, anebo jestli se z vás třeba staly ty nechtění přibírači jenom díky vaší partnerce, jo, která třeba nedojídá v restauraci to jídlo a vy ho tam prostě za ní dotlačíte, že jo, protože to tam nenecháte. Já jsem obojí.
1: U nás je to záhada, protože já u nás luxuju v té restauraci, takže nějak se to ale stalo.
0: Koho? Je to jídlo, že luxuješ? Já si myslím, že chodíš s luxem do té restaurace, dobře. No tak potřebujeme to rozlousknout, tak vy, kdo nás posloucháte, budeme rádi, když nám pošlete hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Klidně nám to pošlete i normálně jako zprávu a napište nám k tomu i třeba, kolik jste přibrali, jo? ATC, Around the World, na Hit Radio, 8 hodin, 12 minut. Hezký čtvrtek přem.

0: Benson Boone. These beautiful things that I've got. Tohle jsou songy pro vaše lepší čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady o důležitém milníku pro moji osobu. Včera se mi na váze poprvé v životě ukázala trojciferná číslovka. 100,3 kg. Jo? A čemu to připisuju? Je to úděl rodičovství a taky partnerství, protože my chlapi pořád po někom něco dojídáme. Takže my, ač nechceme, tak prostě to přibírání nic s tím neuděláme. Prostě to tak je.
1: Ptali jsme se na vaše příběhy s přibíráním po dětech, jak musíte po nich dojídat v restauracích, doma a tak dál a tak dál. Tak máme tady zprávu od Pavla. Ahoj, mně se to stalo až po dětech. Za 5 let 28 kil. Nyní už několik let osciluji kolem 100 kilogramů.
0: Takže to není tak nemožné. Jak jsem říkal, že já za 4 roky jsem přibral nějakých 33 kilo. Takže Pavel tady po dětech...
2: Kolik členů musí mít tvoje rodina, aby kvůli dojídání přibral 40 kilo za 3 roky?
0: Takhle, jelikož beru jako rodinu i nás tady jako v rádiu a víme, jak to je luxu všechno, tak ono to nebude jenom úděl partnerů a dětí, jo? Ale já tady prostě s ním všechno v práci.
2: I kolegů a kamarádů.
0: Tak, teda. Píše Jarmila, dobrý ránko, tak můj první manžel přibral 40 kilo, druhý nynější manžel 50 a to je známka toho, že se se mnou mají dobře. Klid, pohoda, dojídečka po mně. Jarmila.
1: To je
0: skvělý.
1: Janča, zdravím do rádia. Když jsem poznala svého přítele, měl kolem 90 kilo a při výšce 192 cm. Měl krásně vytvarovanou postavu. Dnes jsme spolu už 3,5 roku a poslední rok má kolem 106 kil. Má kulaté bříško, ale mě to vůbec nevadí. Právě naopak, vypadá jako správný chlap a úžasný táta a pro mě je pořád ten nejhezčí. PS. A ano, je to i tím, že opravdu dojídá obědy i večeře po mně a dětech. Janča.
0: Chtěl bych se vás zeptat, konkrétně tebe, Jasmin, myslíš si, že vypadám jako správný chlap a úžasný táta? Nedívíš se na mě zepředu jenom.
1: Tak, další zpráva.
2: On je snad i těhotnej.
0: Jo, jsi těhotnej, Michale.
1: Kristovano. Tomáš, jo, já to mám opačně, po svatbě jsem přibral na 150 kilo a když se nám narodili děti, tak my teď spolu s manželkou všechno vyluxujou a na mě nic nezbyde a už se blížíme úspěšně ke 100 kilům. Hezký den, šampioni.
0: Mně se líbí, jak vlastně na to jsou pyšní všichni, kdo nám napsal.
1: No tak
0: jo?
1: Tomáš může, ten hubne naopak.
0: Já jsem na to taky pyšnej. Pojďme dál. Máme tady hlasovku od Ivany.
3: Oh, chápu, ale i včera.
0: Jo, to je konec.
3: Tak. Ale můj manžel to zatím vychytal asi nejlíp. Když jdeme někam do restaurace, dáváme si jídla max 3, s tím, že tak po nás všech třech, po mně i po našich bucerách, dojídá to, co zbyde. Obsluha se tomu diví, ale když to pak vidí, tak už to chápou. Ale i včas.
0: Obsluha, když ho vidí, tak to pak chápou, že?
1: Bez otázek.
0: Tak a tady ještě mám hlasovku od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem byl 22, možná 23 let ženatý. Předtím, než jsem se oženil, jsem měl 75 kilo. To bylo i na vojně. A přibral jsem na 150 kilo. Takže za těch 23 let jsem přibral strašný bambilion. A teď se toho nemůžu zbavit, když jsem se rozvedl. Tak zatím. Au.
1: Ty bláho, tak to už je slušná darda.
0: Takže sečteno podtrženo, co mi z toho vychází, že to vůbec není zvláštní, že přibírám, takže těch 100 kilo je v pohodě.
1: Tobě se blíží, Míšo, 40. Po 40. věku života se to přihoupne a vlastně to hubnutí jde hůř a hůř, takže pokud jako bys náhodou, to jsi říkal, že seš spokojen, ale kdybys nebyl, tak já bych zašla makat té těžké.
0: Já jsem rád, že se na mě hodná takhle před prodloužený víkendem, že mi připomínáš jistý věci. No tak jo, děkujeme za nic.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: Kaufland.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
6: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
7: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
8: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
9: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
12: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
11: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
12: Družstevní byty Chlumec.cz.
11: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledej. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
14: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Rychnově nad Kněžnou. Vyrázkově ulici došlo ke střetu osobního a nákladního vozidla, která po nehodě stojí u krajnice. Na místě zasahují záchranné složky.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: 8 hodin 30 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio, za to díky, krásné ráno. Vám přeje Michal, Jasmina, David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejen světový politik, ale taky zpěvák. Internetem se šíří video, na kterém prezident Macron zaspíval francouzské šanzóny, a to během státní návštěvy arménského Jerevanu. Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
0: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
3: Cože?
2: To byl dobrý for.
3: David podsadil takto klobouče.
0: To nebyl for. Bohužel.
2: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, vesmi?
0: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
3: Tak to neříkej.

0: můžeme brát jako takovou oslavnou píseň toho, na co se všichni těšíme, a v případě, že máte zítra volno, tak to je prodloužený víkend. Katy Perry na Hit Radio v 8.39.
1: Oslavná píseň může v tuhle chvilku mířit i někam jinam, protože zítra slaví 100 let jedna legenda. 100 let, pane bože. Chlap, který nás naučil dívat se na ten svět kolem trošičku jinak, jo? S takovým respektem, s úžasem, zajímat se o svět kolem nás. Samozřejmě David Attenborough slaví neuvěřitelných 100 let. Slavný popularizátor přírodovědy, vypravěč, milovník planety, spoustu jeho dokumentů jste určitě viděli, pokud ne, podívejte se na ně, je úžasný.
0: Nicméně registrujete to i vy, kdo nás posloucháte, napsala třeba Marťa, zdravím vás do Hit Rádia, prosím pogratulujte Siru Davidu Attenboroughovi, zítra slaví 100 let, díky Marťa. Tak to jsme zvládli, nicméně jediná taková drobná kaňka na té stovičce tam asi bude.
1: No.
0: Ano, a takhle víte, jak je na krabicích Lega napsáno 4 až 99 let. Tak ozíčka už má sir prostě, sir má smůlu, no. Takhle, že by dostal nějakou speciální jubilejní edici 100+. Nicméně, na závěr jeden jeho krásný postřeh, jak to odlehčíme, který se myslím, že stojí za připomenutí. Sám říkal, že příroda tě nikdy neunaví, dát si nohy na stůl je fajn, ale je to nuda.
1: Přesně.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Májové dny v onlineshop.cz.
5: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Doze o chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
15: Zkuste si dát minutku klidu.
16: Tak
15: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mira.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Celé s Buckingham. Run, run, run. 8 hodin 50 minut. Dáváte si čtvrteční Hit Radio. Přejeme krásné ránko.
1: Zítra je svátek. My se neuslyšíme. A tak vám to chceme říct teďka.
0: Odhalení. Coming out.
1: V neděli jeden maminek.
0: Jo, tohle.
1: Nezapomeňte na to, prosím vás.
0: No jasně, už v neděli. A čím máme udělat maminkám radost, podle tebe, Jasmin?
1: Já si myslím, že kytička samozřejmě nikdy neurazí, bomboniéra nějaká taky ne, ale asi každá maminka vám řekne, že bude nejradši, když se tam prostě zastavíte, když ji navštívíte a popřejete ji osobně. To si myslím, že je nejhezčí.
0: To bude hezký. Tak hlavně taky nesmíme zapomenout na to, kolik nás to maminky naučili, že jo? Třeba logiku, jo? A proč? No protože jsem to řekla.
1: Víru, že jo? Modli se, ať to z toho koborce jde dolů, nebo? Jo, klasika, životní cyklus. Já jsem tě přivedla na tenhle ten svět, tak tě z něj taky dokážu zprovodit. Jo, to jsou hlody, které vám zůstanou v hlavě. Teda doufám, že to nebylo jenom mě doma, to by teďka bylo blbý pro nás.
0: Ale. Já bych chtěl říct, že to hlody nejsou, protože jsem se v tom krásně poznal. Takže tak to berme jako holý fakt. Tak nezapomeňme na ty naše maminky už tuto neděli. Edward Maja, Stereo Love, další skvělá muzika pro vás tady na Hit Radio.

0: Loučíme se ve velkém stylu. Ed Sheeran, Sapphire, 8.57, tohle je Snídaň šampionu na Hit Radio a my vám jdeme popřát krásný prodloužený víkend.
1: Bylo to s váma krásný celý ty tři dnešní hodinky, tak si užijte zbytek, já jsem chtěla říct pátku, než čtvrtek a zítra ten pátek a následující prodloužený víkend.
0: Ježiš, to bude skvělý, hlavně taky zítra v 7 ráno startuje retro víkend až do nedělních 18. Vám budeme hrát ty největší pecky od 90. No a vy, kdo jste náhodou zítra v práci, tak Hit Radio bude vaším kámošem.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak jo, mějte se krásně a po víkendu se těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Rychnově nad Kněžnou v Jiráskově ulici došlo ke střetu osobního a nákladního vozidla, která po nehodě teda stojí u krajnice. Na místě zasahují záchranné složky. No a na trase mezi Jaroměří a Náchodem u Velkého Třebešova se srazilo osobní auto také s nákladním. Na místě probíhá úklid vozovky od provozních kapalin a silnice je tady dočasně neprůjezdná. Počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
3: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Děti a rodiče, pozor!
8: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Na Červeňáku v Pardubicích našli pyrotechnici protitankovou minu. Lokalita, která byla dříve vojenským cvičištěm, se momentálně revitalizuje a zůstává uzavřená. I přesto tam lidi chodí, dokonce se tam hrají děti, porušují zákaz vstupu a ohrožují sebe i ostatní. Nedávno se v Hradci Králové otevřela přestavěná křižovatka Mileta. Tahle oblast podle primátorky Pavlíny Springerové ještě další proměnou projde.
10: Těchto týdnech finišujeme FARET, to znamená kampus Lékařské a farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Mnozí hradečáci si všimli také, že zmizela benzinka, roste tam nový obchodní dům Kaufland. V nejbližších letech začne růst parkovací dům u fakultní nemocnice.
1: A to není podle hradecké primátorky všechno.
10: Nás čeká neskutečný boom v té oblasti. Bude ta oblast růst dál. Vedle Kauflandu by mělo vyrůst několik dalších bloků, pravděpodobně zdravotnických zařízení nebo spíše takové smíšené funkce. Myslím si, že tady se skutečně budou pohybovat desítky tisíc lidí a to nezmiňuji plány Univerzity Hradec Králové, která samozřejmě také chce budovat další budovy v rámci kampusu Univerzity Hradce Králové.
1: Dovolenkáři jsou právem nervózní. Letecké společnosti ruší tisíce letů a omezují kapacity kvůli růstu cen paliva, který způsobila situace na Blízkém východě. V tomto měsíci už bylo zrušeno 13 000 letů. Problémy s dostupností letů podle odborníků budou i v létě. Největší omezení hlásí letiště v Istanbulu, Mnichově nebo Frankfurtu. Hokejista Robert Kousal po odchodu z Pardubic přestoupil do Hradce Králové, kde podepsal roční smlouvu s obcí. V hradeckém týmu tak obnoví spolupráci s Lukášem Radilem. Kousal, trojnásobný mistr a účastník dvou mistrovství světa, má za sebou skoro 650 extraligových zápasů a také řadu zkušeností z lig v Česku, Švédsku a Švýcarsku. Tak jak bude vypadat prodloužený víkend? O to tady jde, bude slunečný, pršet má výjimečně, teploty zítra do 20 stupňů, v neděli do 22, to bude v sobotu, do 22 a v neděli do 25 stupňů, no ale pozor na chladná rána, třeba v sobotu po ránu, můžou být i přízemní mrazíky.
2: Hit Radio Černá Hora.
9: Zdraví vás, Jana Šimurdová, po snídaní šampionů otvíráme dopolední krasu jízdu na Hit Rádiu Černá Hora. Doufám, že si všichni uvědomujete, že dnešek je takový pátek, zítra volničko, tak si to pojďme dneska v té práci užít. Dneska nás nic a nikdo nerozhodí. Jedeme na 200% a u toho posloucháme ty největší hity, jako třeba za chvilku Pink a Nate Ruth.

I like it. Enrique Iglesias, posloucháte Hit Radio Černá Hora. A mně se stala taková věc, jo, lítám s dětmi po nákupech, teď nemyslím hadříky a boty pro maminku, ale jako fakt nutné věci. No a když jsem šla do lékárny, tak děti, že chtějí teda počkat v autě. Tak se vrátím a děcka pořád, ať si sklopím, nebo jak to říct, ať otevřu prostě to stínítko proti sluníčku v autě, že jo. No a takových kravin na mě vypadalo, jo, co tam nastrkali. Samozřejmě hrozná sranda, kterou k tomu ještě dcera sedící na zadních sedačkách natáčela. No jak řekli děti, mamku pořádně vyprankovali. Chtěli to zkusit pak ještě jednou, to se mi ale prokoukla. Taky se vám stalo, že se vás snažili děti nachytat a povedlo se jim to? Byla to jako super bžunda? Prosím, napište mi na náš WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601-292-4664. Jestli vás děti jako taky nachytali, ať vím, že nejsem sama. Teď si dáme škvor a sílu starých vín.

0: Na Hit Radio Černá Hora dohrál Metcon, s vámi je Jana Šumurdová a dopolední drive, ve kterém tuhle hodinu s vámi řeším, jestli vás děti někdy nachytali. Povídala jsem story, jak děti tento týden nachytali mě, nebo spíš, jak se říká, vyprankovali. Ještě si to dokonce natočili. A mě zajímá, jestli to máte doma podobně, jo? A jak vás třeba nachytali. Na 601-292-464 WhatsApp Hit Radio Černá Hora mi posílejte vaše příběhy. No a po muzice si je povíme společně tady v éteru Hit Radio Černá Hora.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
8: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicin. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
15: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
16: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
15: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
16: Družstevní byty Chlumec.cz.
15: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: dohrává Lady Gaga Bradley Cooper. Kdo to ještě neví, tak tady naše Hanka má ráda Bradleyho Coopera.
1: Jo, to je pravda. To už musí vidět úplně všichni.
0: A něco jako proti Lady Gaga, ale kdyby to zpíval sám, tak třeba by se ti to líbilo ještě víc, co?
1: No, tak Lady Gaga tam trošku překáží, ale to nevadí.
0: Je to tak dobrý. Jo, tak to byl takový signál pro Lady Gaga. Pranky od dětí, jo? Mluvila jsem o tom, jak si ze mě děti udělali srandu, ještě to natočili. Hani, ty máš taky zážitky podle toho, co jsi mi řekla, asi lítáte pořád po doktorech, nebo jak to řešíš?
1: Takhle, naštěstí ještě ne, takhle daleko to jako nedošlo. Ale my teď máme období, kdy můj šestiletý syn si dělá ze mě srandu a takzvaně prankuje mě. Kdy předstírá, že se mu něco stalo, třeba že se někde strašně jako bouchne, začne brečet jako. A je to několikrát denně, já už mu to jako nebaštím, ale až se něco stane, tak uvidíš ty, malej broučku.
0: Hani, ty bys jako spíš měla v něm najít ten potenciál, jako jestli třeba z něj nebude skvělý fotbalista jednou.
1: No, nebo herec. To je další varianta.
0: Dobře, fotbalisti můžou být opravdu skvělí herci. Vy, naši posluchači, na náš WhatsApp 601-292-464 píšete taky vaše zážitky. Díky, že i teď jste si teda našli někteří tu chvilku a poslali mi zprávu. Píše Jana, ne teda já, jo.
1: Se to Janče napsala sama.
0: Ahoj, tak mě syn přelepil senzor u myši a já půl hodiny nadávala, že mám rozbitý počítač. On to celé točil a pak mi to pustil.
1: Taky dobrý.
0: Jako, to video strašně chtěla vidět. Jani, pošli ho nám. Taky napsala Zuzka, mám hezký zážitek, děti mi vyměnili cukr za sůl, ráno si udělám kafe, napiju se a myslela jsem, že mě trefí samozřejmě všechno natočené a smáli se ještě nějakou dobu.
1: A je tady dotaz, čemu tím pomůžete? Vy víte, že jsme takový dobráci, že jo, my rodiče, a že máme smysl pro humor, ale pozor, jakdy.
0: Ale ono jako, může to být asi fakt jako vtipný pohled na toho rodiče.
1: Jo, jo, to jo.
0: No a ještě mám tady jednu zprávu, ta se mě taky moc líbí, píše Jelenka. Syn mi dal pod prostěradlo plastové brouky. Když jsem si lehla, málem jsem vyskočila ke stropu.
1: To bych taky vyskočila.
0: A teď mě jako zajímá, Lenky se nezeptala, jestli ten syn byl jako u toho, když se jí to stalo, nebo už chudák musel spát a nedočkal se toho.
1: No. Je to teda občas drsný s váma, děcka, no?
0: No, není to jednoduchý,
1: ale... Teď nás stejně neposlouchají, jsou ve škole.
0: Právě proto o nich můžeme mluvit.
1: Můžeme je pomlouvat a můžeme jim slíbit nějakou odplatu.
2: Odveta.
0: Rodičovská odveta. Tak jo. My pokračujeme s další muzikou na Hit Rádiu Černá Hora a vám všem velké díky za vaše zprávy.

0: Ray Dalton na Hitrádiu Černá Hora a my tady společně s naší zprávařkou Hankou Poskočilovou jsme řešili pranky od dětí, kdy děti nás se snaží nachytat, ještě si to kolikrát natáčej, taky jste nám posílali i vaše příběhy. No a tak jsme se s Hankou jako tady bavili o tom, jak jako nachytat ty děti. Hani, ty máš skvělý nápad, pojď nám ho říct.
1: No tak nabízí se to, myslím, že to je takový ten návod do každý rodiny. Normálně jim schováme plejko nebo ten ovladač aspoň, anebo tablet. To bude taková legrace. To bude sranda.
0: A my je budeme natáčet, jak to hledaj.
1: Přesně.
0: A počkej, a ještě řekneme. Prosím tě, kam jsi to zase dal?
1: Kde to je?
0: Ty jsi to zase ztratil.
1: Kde to asi může být? A necháme je třeba 2-3 dny, hele. To bude odvykáč.
0: Já doufám, že není moc dětí třeba v autech, kteří zrovna s těma rodičema někam jedou.
1: Řekne, zapomeň, že tohle uděláš.
2: Neboj se. Ne.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na ně?

0: bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bys si nové dveře do obýváku?
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
10: A vy říkáte, mám Hradec,
9: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na trase z Jaroměře na Trutnov u odbočky na Dolní Vlčkovice došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte tady s téměř 2-kilometrovou kolonou a i s kratším zdržením v opačném směru. No a opatrní buďte na dálnici D11 u Pardubic v úseku mezi 77. a 76. kilometrem směrem od Hradce Králové na Prahu. Tady u Krajnice probíhá úklid a čištění vozovky. Tak s tím počítejte, no a vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Černá Hora.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči, jestli vám přijde, že se v každé druhé vesnici měří, tak to ještě nic není. Ve východních Čechách máme radarový boom. Měřit se bude na dalších úsecích, třeba v Krkonoších. Úsekové radary mají hlídat nově řidiče v Lánově, Dolní Brané a také Rudníku. Zatím je teda vypsaný tender na pronájem zařízení a v červenci už těžká noha na plynu přijde řidiče draho. Dneska odpoledne budou nad Pardubicemi burácet gripeny. Ve 14 hodin začne na pardubickém letišti motorová zkouška vojenských letounů Saab JAS-39. Ta může trvat asi hodinu. Mějte tady na paměti, že to bude trošku burácet. Nejpoužívanějšími hesly v Česku jsou heslo 1234, taky admin a 123456. Jejich prolomení trvá jen několik vteřin. Podle IT odborníků hlavně mladí lidé volí slabá hesla a to je potom pro hekry lehká kořist. Rozhodně by si lidé taky neměli vylepovat hesla na monitor anebo je dávat do pouzdra mobilů. Hokejové švédské hry jsou tady. Naši naskočí do hry proti suverénovi turnaje domácímu Švédsku. To v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrálo všech 9 zápasů. Hokej začíná v 7 večer a přímý přenos bude na ČT Sport a taky na ČT Sport Plus. Když teda opomenu přízemní mrazíky v sobotu ráno, tak ten prodloužený víkend bude teplotně luxusní. Zítra do 20, v sobotu do 22 a v neděli do 25 stupňů Celsia. Čekáme slunečno, pršet bude výjimečně.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Pohodové čtvrteční dopoledne vám přeje Jana Šimurdová. Společně pokračujeme s další hodinou a tu desátou. Musím říct, že mě to tady s vámi hodně baví, co se mi taky líbí, když napíšete na náš WhatsApp 601-292-4664 i jen tak, protože posloucháte a baví vás to. Píšu si tady aktuálně s Evou Skrudimi, která je v práci jako prakticky my všichni. Posílám pozdrav přes éter a tady je Niko Santos.

Nickelback, Náhyt Rádiu, Černá Hora. Krátce po desáté posloucháte Dopolední Drive s Janou Šimurdovou. A dnes je významný den pro tisíce studentů. Dnes končí, řekněme, takové utrpeníčko, co se didaktických testů týče. Jen za Královéhradecký kraj je to něco přes 4000 trpitelů. A co mě zarazilo, včera jsem se jako bavila s jedním maturujícím, který už má ty didaktické testy za sebou. Chlapec si to dobře spočítal, místo matiky si dal angličtinu. Co je ale zásadní, že teď všechny čekají ústní zkoušky, jo? Ta typická maturita, kterou všichni známe ještě za ročník 90, jo? Pak už myslím začaly ty didakťáky. A když jsme maturovali, tak před zkouškami, že jo, jsme vždycky měli ten týden svaťák, za který jsme se prostě snažili dohnat všechny ty 4 roky učení, nebo spíš neučení. No a já se teď vrátím k tomu studentovi, jo, se kterým jsem se bavila. Říkám, no tak teď budeš mít teda svaťák, ne, před tou ústní maturitou. No a prej ne, že jako, že svaťák nemají, tak si říkám, to je smutný. Tyjo, těžko říct, jestli to tak jako měli jenom na jejich škole, nebo to máte taky na té vaší bez svaťáku. Každopádně, milí studenti, milí rodiče, myslíme na vás do posledních chvil, do posledních zkoušek. Dneska vám aspoň skončí ta první fáze. No a na konci května už to bude snad pohoda. Tady na Hit Rádiu Černá Hora si jí dáme teď od Kabátu.

0: 10 hodin, 22 minut, s vámi Hit Rádio Černá Hora a 23. května. Pojďme udělat něco nemožného. A to, že se spojí Hradec Králové a Pardubice. Gočárův běh spojí obě města na jedné trase dlouhé 33 kilometrů. Po stopách slavného architekta Josefa Gočára běžci vyrazí od hradeckých škol až k pardubickým automatickým mlýnům. Závod si mohou dát jednotlivci, dvojice, štafety, ale i děti. Nejde jen o sport, čeká vás taky hudba, doprovodný program a atmosféra, která prostě z obyčejného běhu třeba může udělat velkou východočeskou událost. Tak doražte, tohle vám Hit Rádio Černá Hora doporučuje. 23. května to začíná a registrovat se můžete na gočaruvbieh.cz.
1: Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života.

0: najdete vše pro prostřední stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
3: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Ústí nad Labem za 2 miliony 121 tisíc korun. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 miliony 800 tisíc. Rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 10 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Třebovli u Kolína za 3 miliony 200 tisíc. A chata v Soběslavě u Tábora za 1 593 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
9: Ploty Hradec Králové.
10: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
9: Ploty Hradec Králové.
10: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a

Já mám tady příběh, který je nadějí pro všechny, kteří stále čekáte na lásku. Patříte mezi ty netrpělivé, nebo naopak na tu svou vysněnou lásku si raději počkáte, i kdyby to mělo být třeba, já nevím, až po 50. Dobrá zpráva je, že i v 70. se můžete dočkat. Toho je důkazem jedna žena, Maria se jmenuje, a ta nikdy neměla přítele, a hle, okolo 70. to přišlo a ve svých 70. se Maria vdala. A pozor, to není tím, jako že by byla třeba nějak ošklivá nebo něco takového, nikdo ji nechtěl, jo. Důvod byl, že Maria nevyhledávala lásku a vztahy, zkrátka v jejím okolí do té doby nebyl nikdo, s kým by jako chtěla mít vztah. Tak lidi, ať už to máte někdo podobně a... nebo si raději počkáte, máte za sebou teď třeba i několik neúspěchů, tak vám držím pěsti, ať ta láska přijde a ať je to taková láska, která vydrží co nejdéle. Jak jinak. Na Hit Rádiu Černá Hora pokračujeme s další muzikou, tak díky, že nás ladíte. Life is too short.

0: 10 hodin 42 minut, díky, že právě teď ladíte Hit Radio Černá Hora a bacíte taky k těm, co máte minimálně jedno heslo k něčemu, které je 1, 2, 3, 4, nebo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naše zprávařka Hanka o tom mluvila také ve svých zprávách. Je k neuvěření, že tohle heslo patří k nejrozšířenějším heslům v České republice. Co je ale prostě top, tak je heslo, které mělo nejznámější muzeum v Paříži, Louvre, že? Do kamerového systému a to heslo bylo právě Louvre. No tak to potom ta loupež šla asi úplně sama. Jo lidi, dneska je světový den hesel, tak hlavně ať máte to své heslo dostatečně silné.
1: Heslo. Santa umí, Batman čumí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
4: Fizomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
9: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
8: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
9: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
8: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
10: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
12: Dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: To bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
14: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
15: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
16: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Jaroměře na Trutnov u odbočky na Dolní Vlčkovice došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte tady s dvoukilometrovou kolonou a i s kratším zdržením v opačném směru. No a pozor také na dálnici D11 poblíž Hradce Králové na 92. kilometru ve směru do Prahy leží předmět na vozovce. Vaše dopravní info volejte na 801 10100.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Děti a rodiče, pozor! U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Černá Hora.
5: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Na okraji Hradce Králové ve Stižerách vznikl nový lůžkový hospic, který mění jednu důležitou věc, a tou je vzdálenost. To, co dřív znamenalo dlouhé cesty za blízkými v terminální fáze života, je teď najednou pro lidi z Hradecka mnohem blíž a dostupnější. Stavba v areálu bývalé hospodinské školy stála 200 milionů a nabídne 20 lůžek i odlehčovací službu.
6: Královéhradecký kraj podporuje hospicovou péči a tady to podpořil nejenom samotným pozemkem, ale i skoro 80 miliony korun.
5: Uvedl hejtman Petr Koleta. Součástí areálu je ambulance a taky poradna. Světlé prostory a tiché atrium dávají místu zvláštní, skoro domácí charakter.
6: Ta péče a význam hospiců je strašně důležitý v tom, jak naši blízcí odcházejí, to, aby jsme jim mohli umožnit ten důstojný odchod i s blízkými, což v dřívější době vůbec nebylo možné. Já jsem mi zmiňoval, že vlastně jsme se setkávali s tím, že odcházeli naši blízcí na 6 lůžkových pokojích oddělení plentou, kde ani jako příbuzní jsme nemohli přijít kdykoliv. To se tady mění, takže tady opravdu můžou příbuzní s nimi strávit ten čas.
5: Dodal hejtman Petr Koleta. V Královéhradeckém kraji se zase rozjíždí turistická sezóna a s ní i speciální linky pro výletníky a cyklisty. Pohodlně vás dovezou do hor, skal i klidnějších koutů regionu. Postupně se přidají další linky, takže od konce května bude nabídka opravdu pestrá. Nechybí ani šance vzít sebou kolo a vyrazit třeba do Krkonoš, Orlický hor nebo do Českého ráje. Některé spoje vás navíc vezou i za hranice, třeba do Polska na zajímavé výlety. No tolik jeden výletní tip na závěr novinek Královéhradeckého kraje.
0: A ještě pohled na počasí. Dnešek bude povětšinu dne oblačný, během dopoledne teď se budou přeháňky tvořit spíše na horách. V odpoledních hodinách budou přeháňky četnější a zejména na severozápadě kraje. Ojediněle dorazí i bouřky, večer budou srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů na horách, 11 až 15.
4: Hit Radio Černá Hora.
0: Minuta po 11. ladíte dopolední drive s Janou Šimurdovou ještě pár hodin a začne nám prodloužený víkend. To už prostě dáme. Hlavně je teď taky před námi oběd, takže určitě už se těšíte na pauzičku. No a o té pauzičce... Ano, se mnou tady Petr Ticháček. O té pauzičce můžete popřemýšlet, co dáte vašim maminkám třeba ke dni matek. Petře, co dáš mamince, co?
7: Obrovskou

S vámi Hit Rádio Černá Hora a Jana Šimurdová. Dnes odpoledne tu na Pardubicku bude burácet. Pokud uslyšíte neobvyklý rachot, tak pravděpodobně se jedná o dnešní plánovanou zkoušku vojenských letounů. Celé by to mělo začít okolo 14. hodiny a potrvá to tak hodinu. No a co máme informace, tak se jedná podle zprávy letiště o standardní plánovanou činnost. Takže dnes odpoledne nad Pardubicemi se odehraje něco jako Top Gun Live. Zajímalo by mě, jestli třeba patříte taky mezi ty, kdo vidíte na obloze letět letadlo nebo stíhačku a hned hledáte v telefonu, co to je za letoun. Můj partner je tímto jako přímo fascinovaný a jak něco prostě na té obloze letí, hned to hledá. A to se děje pořád dokola. A to si dáme taky teď na Hit Rádiu Černá Hora, Mirai a Trips.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora dohrála si já. A když byste si měli vybrat, kam se vypravit na dovolenou, bylo by to Řecko nebo Itálie? Tyhle dvě destinace totiž postupují do hlasovacího finále, o kterém vlastně rozhodujete vy, naši posluchači, a to skrze naše sociální sítě Hit Rádia Černá Hora. Stačí dát hlas ve stories, tak to pojďte rozhodnout, no a zítra si teda povíme, kdo z těchto dvou, jestli Itálie nebo Řecko, jsou vaše nejoblíbenější dovolenková destinace.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Svegliff Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděli kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.

0: Tyton. Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Děti a rodiče, pozor!
9: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
10: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast.hk.cz.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
13: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
14: Cože?
15: To bylo dobrý for.
14: David podsadil takto klobouče.
13: To nebyl for. Bohužel.
15: Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
13: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
14: Tak to, no,
15: to říkaj.

No, na Hitrádiu Černá Hora a my se v hudebním světě teď vrátíme o něco zpátky. Tam, kde se spousty z nás prostě cítíme jako doma. Pro mě třeba devadesátkové, pro mě jako pro devadesátkové dítě, to bylo v podstatě celé dětství. Takže když slyším muziku z tohoto období 90. let, tak mám pocit i většího bezpečí. Něco, co prostě dobře znám. Možná to máte někdo podobně. Každopádně s námi s Hitrádiem Černá Hora máte už od zítřejšího rána, konkrétně 7. hodiny, vám tady spouštíme prodloužený retro víkend. Ty největší hity, legendy a ikony. Mezi ně patřila a stále patří taky Madonna, která je neuvěřitelná, jak se umí přizpůsobit tomu, co se od hudby očekává. A to ať už je třeba rok 1991 nebo 2026. Je prostě nadčasová, umí to. Madonu si dáme taky za malý moment. Já jen ještě připomenu, že kdo chcete devadesátky non-stop, tak si je můžete naladit na našem devadesátkovém hitrádiu, buď přes náš web hitradio.cz, nebo kdekoliv, kdykoliv na dabu. No a teď už na Hitrádiu Černá Hora Madonna a její velký hit, který jsem si jako holka natáčela na kazetu. The Power of Goodbye.

0: Linkin Park a vyladíte Hit Radio Černá Hora, s vámi Jana Šimurdová a dopolední drive, který se ale pomalu blíží ke konci. Vždy ale něco končí, aby něco začalo, a přesně tak to bude i teď po mně. Tady bude Jirka Pelnář a Srdcovky, a to přesně v pravé poledne. No a před námi taky volno, prodloužený víkend. Doporučuji si nakoupit dnes, protože pokud jste ještě tak neučinili, zítra bude všude zavřeno. Mějte se krásně, lidi, užijte si volno, odpočiňte si. A pokud si naladíte Hit Radio Černá Hora i během vašeho volna, během zítřka víkendu, tak vás čekají ty největší devadesátkové hity. To je totiž retro víkend na Hit Radio Černá Hora.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
9: Děti a rodiče, pozor!
10: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
12: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Deck Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Deck Foam zdarma. Více na deck.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
15: Připravte na to svou mysl.
16: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
17: Ale proč se držet při zemi?
16: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
18: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
19: No včera bylo pozdě.
20: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
21: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
22: Co?
21: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
22: Proto.
21: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
23: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
24: Hit Radio Černá Hora.
0: zlepšit si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Jaroměře na Trutnov u odbočky na Dolní Vlčkovice se srazila dvě auta, kolona má 2 kilometry a skluz naberete i v opačném směru. Pozor na předmět na vozovce na D11 za Hradcem Králové směr Praha. No a vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali místo správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Velitel zásahu plukovník Martin Legner.
6: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru. A nejenom, že by měli likvidovat samozřejmě ta ohniska, která se můžou objevit, i když nemusí, ale na druhou stranu měli by zajistit i celou tu dohlídku nad tím perimetrem, že tam nebudou vstupovat lidi, tak aby nedošlo k nějakému úrazu.
5: Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Premiér proto potvrdil, že za naši vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Rychlostním kanoistům začne zítra v Segedu světový pohár. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat klíčové body pro zajištění účasti na olympiádě v LA. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba naši olympijští šampioni z Paříže. Kanoista Martin Fuxa a kajakář Josef Dostál. Teď ještě pohled k nám.
7: Život mladého člověka vyhasl ráno u Dolan na Náchodsku. 26-letý řidič oktávky se srazil s nákladním autem a nehodu nepřežil. Respektive přivolaná odborná firma na místě vyprošťovala havarovaný nákladní vůz a hasiči potom provedli úklid komunikace. Při nehodě totiž došlo k úniku provozních kapalin.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Na východě Čech černé mraky, ale na radaru. Čisto prázdno, no ale odpoledne to přijde, přehánky a bouřky. Teploty nejvyšší kolem 20.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je 12 hodin, začíná vaše oblíbená hodina na Hit Rádiu, hodina plná srdcovek, 5 legendárních hitů hned po sobě, tak to bude vypadat i dneska. Zároveň je to taková upoutávka na to, co vás bude čekat na Hit Rádiu od zítřejších 7 ráno, protože před námi je retro víkend, to znamená zítra od 7 ráno až do neděle do 18. hodiny, prostě nádherné hity, na které jsme možná místama už zapomněli. A možná, že to je i třeba hit, který tady pro vás mám připravený teď jako číslo 1, naší první srdcovky. srdcovku, je z roku 1993 a naspívala ho zpěvačka, která si splnila i svůj pubertální sen, protože naspívala duet s legendárním boybandem East 17. To není ta srdcovka, kterou my si dáme, ten duet, my si dáme z její solový dráhy. Asi za mě největší její hit, Dreams. Tady je Gabriel na Hit Radio.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: rok 1993, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ve čtvrtečních srdcovkách to dneska namícháme, nejenom 90, bude milénium, budou i 80. léta, ty si dáme právě teď se skupinou Roxette, jejich hit Dressed for Success, to znamená oblečený pro úspěch. Ano, člověk, jak se říká, prostě oblečení dělá člověka, jo, je to tak, takhle nějak se to říká, jo, tak v tomhle hitu je to přesně o tom, jo, oblíknu se pro úspěch. Mě zajímá, jestli máte doma ve vašem šatníku, ve vaší skříni nějakou věc, co jste nosili v dětství, v pubertě, v mládí a co jste prostě nedokázali vyhodit. A máte pořád ve skříni třeba to svoje oblíbené tričko, který jste měli, nevím, na střední škole na vodě, jo, třeba ve druháku, jo. Nebo tam máte, já nevím, třeba své oblíbené šaty, do kterých prostě se horko těžko třeba dámy teď už dostanete, ale prostě nechcete vyhodit, protože to je vaše vzpomínka třeba opravdu na třetí, čtvrtý ročník, nebo tam máte prostě, já nevím, prostě, já to řeknu ze své vlastní zkušenosti, já mám ve skříni tričko, který jsem si koupil, když jsem byl poprvé v životě na svém prvním mistrovství světa, ještě ve sportu, který jsem dělal, bylo mi 17 let a to tričko mám dodnes a mám ho na spaní. A shodou okolností jsem v něm v noci na dnešek spal a ráno tak jsem na něj koukal a říkal jsem si, tak kámo, tomuhle tričku je 23 let. Tohle tričku už by dávno mohlo pít i v Americe. A já ho prostě nedokážu vyhodit. Samozřejmě, že je všude roztrhaný, ale prostě mám ho rád. Máte to taky tak? Jste taky takový trošku nostalgičtí blázni jako já? Dejte vědět na 777-937-777, co je ten váš kousek v šatníku, který nedokážete nikdy vyhodit. A my

0: povídám. No s tím začali hodně dávno. 12 hodin 15 minut posloucháte Hit Radio. Tohle je 1, 2, třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás dneska mám.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když jsme u těch srdcovek, tak zjistili jsme, že každý máme doma nějakou srdcovku z našeho šatníku. Něco, co tam prostě leží, práší se na to, už nám to není, ale nechceme to za žádnou cenu.

33 lety. A už je zase obleču. Unikátní věc, připomíná mi to mládí. Díky za zprávu. Tohle je taky dobrý. Jarda, ahoj, já mám ve skříni tričko z Tábora, když mi bylo 18 let, je plný podpisů od děcek a vedoucích. Mimo jiné, je mi teď 47, takže stáří toho trička je 29 let. To je skvělý. Já se přiznám, že mě před chviličkou pípla taky SMS-ka i na můj mobil od mé partnerky, která poslouchá. A v té SMS se stalo akorát jenom jedno tričko, opravdu. Ano, tak já to teda přiznávám, nechtěl jsem, ale přiznávám, já jsem na trička jako trochu magor, jo. Možná ne trochu, ale prostě jenom magor. Já mám doma takový ty vakuový pytle, ve kterých mám trička, který nedokážu vyhodit. A těch je třeba 180, možná 200, možná něco přes, já to přestal počítat. Sem tam nějaký z nich vezmu, třeba v létě na vodu nebo na zahradu, ale některý jsem na sobě opravdu neměl i přes těch 20 let. Zkoušel jsem je vyhodit, ale nejde to. Já to mám místo fotek, co prostě tričko, to vzpomínka. Takže to je ve sklepě, je to těžký jako blázen, každý ten pytel, ale je to tam a já to nedokážu vyhodit. Tak mám takovouhle nějakou svoji uchylku. No a kdo je dneska v tom světě normální? Co? Vy to asi taky nebudete, protože na tom jste úplně stejně jako já. Tady třeba koukám, Péťa píše, ve skříni mám metalovou vestičku, kterou jsem si nechala odsvokovat lepkami s červenýma očima a nášivkama. A vydělala jsem si na ní z první brigády ve 13 letech. Teď už ji pomalu bude 35 let a pořád je k nošení. Péťo, děkuju. Je vidět, že nejsem jediný magor. V tom dobrým slova smyslu. Tak jo, tak dáme si tady hit z roku 2000, který je 11 let mladší než tvá vesta.

some have run away to the hills and have no shelter.

0: Tsunami od Manic Street Preachers na Hit Radio. To byla pátá srdcovka, před náma srdcovka na vaše přání a ještě pár vzkazů, co posíláte na 777937777. Já mám ve skříni jeansovou sukni, kterou mi táta přivezl ze západního Německa asi v roce 1975. Strašně moc jsem s ní machrovala a vynikala, bylo mi sladkých 17 let. Holky mi ji záviděly a já se s ní nedokážu rozloučit. Je to vzpomínka na krásné mládí před 50 lety. Zdraví Laťka. Já děkuju za tuhle zprávu, stejně tak jako za všechny ostatní, který posíláte. Jsem rád, že nejsem jediný blázen, kdo si doma schovává některé kousky oblečení. A potěšil mě tady David z Brna, který píše, že tričko místo fotek, co jsem řekl, že to je ta správná definice, že to líp ani vystihnout nejde, že taky má doma pár kusů, který tenkrát dělali s klukama na fotbale. Některý měl i na rande, některý do práce, pak už jenom ven a do hospody, pak na doma, teď na zahradu. Jo, holka na ní řvátě vyhodí, ale ne. Mají velkou citovou hodnotu, protože tolik z toho spolu zažili a prožili a že ví, že nakonec to tričko jednou poslouží jako hadr na zem, na jedno umytí a bude hotovo. A to je prostě jako taky krásný příběh. No, tak někdy to tak je, no, někdy to tričko s náma prožije prostě jako víc, než třeba ta naše partnerka. Ale to už je zase jiný příběh. Tak, srdcovky na přání jsou tady. Za chviličku zahraju tu vaši oblíbenou srdcovku. Napište mi píseň, která je stejně tak oblíbená, jako to vaše nejoblíbenější tričko, džíny, sukně, prostě ten nejoblíbenější kousek, který už roky a roky, možná po generace, schováváte u sebe ve skříni. Dejte vědět, za chviličku vám to zahraju.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Maxi, ta nová terapie.

0: 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
3: A za nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
4: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
5: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
6: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Stavebniny Dech přináší megaakci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Megaakce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dech.cz.
13: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Mikolas a jeho Ferrari na Hit Radio 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Máme tady poslední srdcovku, která je na přání a vybírám zprávu od Radky, která píše: Ahoj Jirko, já mám schovanou noční košili, kterou jsem měla na sobě při porodu mého syna. Je to 27 let. Když cítím vůni sprchového gelu Johnson z toho klasického původního Areo Medvídka od Lucie, tak jsem tam prostě zpátky. A neskutečně šťastná. Medvídek je tedy moje srdcovka z té doby a k té košilce. Hezký víkend, Radka. Tak, Naduš, já mám takový pocit 12.37, že ti začínají kontrakce. Chce to jako každý chlap, teď budu chytrej, ano, nádech, výdech, hlubokej, protože právě teď se vracíš zpátky na porodní sál. Udělám obrovskou výjimku a zahraju něco, co se hraje jenom o Vánocích. Jen pro tebe.

0: odpoledne, nebo ještě stále v poledne vzala do zoo, to je super, aspoň nebyly fronty, 12 hodin 45 minut. Srdcovky jsou dneska u konce, ale máte se na co těšit. Před námi totiž prodloužený víkend, zítra od 7 ráno až do neděle do 18 hodin, tak vás čeká oblíbený retro víkend Hitrádia, takže tohle bude jako neuvěřitelně nabitý období. 3 nádherný dny, plný legendárních hitů, na které tady pravidelně vzpomínáme od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. Tedy retro víkend plný srdcovek. Máte se na co těšit. Za chviličku Miley Cyrus, taky Alex Warren a ještě jednou děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na dnešní téma. Jestli máte doma nějaké oblíbené oblečení, které prostě nedokážete vyhodit, a dělal jsem si tady takový malý průzkum a zatím to vypadá, že nejdéle tady má paní Radka přes 50 let tričko, ne, pardon, omlouvám se, šaty, přes 50 let dlouhé šaty u sebe ve skříni. Neuvěřitelné. Tak to je rekord. Zatím. Díky za všechny zprávy, pokračujeme dál v jednu nejnovější zprávy, ať víte, co se kde děje.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo XXL-kuchyně.cz.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz. Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je Očtu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Hausbrand Café, per favore.
11: Sí, signora.
12: V malém šálku lze dělat velké umění.
13: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
14: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
15: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Za dvě minutky bude 13 hodin poslouchat Hit Radio, před námi také nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, kde se co děje, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na Černé hoře míříme na Náchodsko. Volal nám řidič z Denda, že kolem Dolan je to po smrtelné nehodě pořád zasekaný a v koloně se tam zdržíte desítky minut. Takže díky za tohle info, no a další nám můžete volat na 800 110 100.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Česká armáda má 20 nových plukovníků, z nich 4 jsou ženy. Povýšili tak do nejvyšší důstojnické hodnosti. Dalších více než 50 lidí obdrželo armádní vyznamenání. Ocenění činovou hodnost jim na dopoledním slavnostním ceremoniálu předal končící náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. 5 lidí získalo záslužný kříž ministra obrany. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf Jelena. Jak se k němu dostaneme, vysvětlí ředitelka turistické oblasti Brdy Petra Schneiderová.
8: Parkoviště v Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Přemošné a vrchol Top. A spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
7: Podle Schneiderové budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. A teď ještě pohled k nám.
1: Podvodníci se vydávali za policisty z Pardubického kraje, používali i konkrétní jména reálných policistů a snažili se přes telefon lidi přesvědčit, že se na ně někdo chce vzít úvěr. Vytvářeli na své oběti tlak, aby jednali bez rozmyslu a aby se podvodníci zkrátka dostali k citlivým údajům. Naštěstí se jim to v tomhle případě nepovedlo.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Prší na severu Čech, u nás na východě zatím klid, ale přijde to během odpoledne a večera přehánky místy bouřky, no a teploty 17 až 21 stupňů Celsia.

0: Jestli ano, tak buďte na telefonu, protože už za chvíli vám může zazvonit. A zároveň, pokud s námi nehrajete, tak máte ještě cca 6 minutek na to, abyste se do hry stihli přihlásit. Vše najdete na webu hitradio.cz.
1: Hitradio Černá Hora.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a právě teď budeme hrát o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Na telefonu v tuto chvíli tak mám Honzu, který nám poslal také SMSku do naší hry. Honzo, zdravím, dobrý den. Honza ještě stále neví, jestli vyhrál nebo ne. Já tady mám teď momentálně SMSku, která vítězí. Ptali jsme se vás na SMSky, který vám kdy poslali vaši prarodiče. A vítězná SMSka pro tento týden zní takto. Těš se, vnoučata nás pomstí. A čí to je SMSka? Ano! Honzo, já gratuluju. Získáváte poukázky na 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Dobrý, ne?
1: Děkuji, to je paráda.
0: No, rádo se stalo. Těš se, vnoučata nás pomstí. Tohle je nádherná zpráva. Zeptám se, jak...
1: No, to si taky říkal, že by se mohla líbit.
0: Jak daleko máte k vnoučatům vlastním?
1: To mám jako... Asi hodně daleko, no.
0: Jo, ok, dobře, takže zatím vlastně jako můžete být v klidu, protože zatím žádná msta jako nebude.
1: Dobrá,
0: Honzo, já vás nebudu trápit, jenom tedy gratuluju, získáváte tady ještě jednou 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, teď před prodlouženým víkendem je to naprosto ideální a stále, pozor, i tato SMSka je pořád i ve hře o 4x mobilní telefony Redmi Note 15 pro celou rodinu, což budeme mít příští týden v pátek.
1: Příští týden v pátek, to bude to 15.
0: Je to tak. Tak jo, tak mějte se krásně, gratuluju, dělejte pořádný nákup. Naslyšenou. Tak, máme vyřešeno. Honzovi já tedy gratuluju. Vy se samozřejmě dál můžete také zapojit do hry. Tentokrát ale už nebudeme chtít zprávy, které vám posílali prarodiče, ale uděláme si nové téma. Jaké, tak to vám řeknu už za chvíli. Do té doby užívejte hity a můžete se podívat na veškerá pravidla na webu hitradio.cz. V téhle hře jsme s naším parťákem Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A jak už jsem říkal před chviličkou, příští týden hrajeme opět o 10 000 v poukázkách na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, plus navíc ještě prémiové mobily, a to 4 Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu.

The Music ve 13 hodin a 25 minut. Za chviličku například Luis Capaldi, Zitem Survive. No a musím říct teda, že 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Je to pryč, pokud jste si nás zapli až teď, tak to je ta zásadní informace. Ale pozor, ne definitivně pryč, jo, protože...

celou vaši rodinu. Vstupenka do hry je jednoduchá, a to přes web hitradio.cz. A tentokrát si dáme SMSky na téma SMSky od dětí. Jo? Jaký zprávy vám kdy poslali vaše děti? Pokud jsou navíc teď jako v pubertě, tak to ještě budeme potřebovat potom přeložit, aby jsme věděli, co to znamená, jestli vám to píšou v aktuálním slangu. To už nechám na vás. SMSky v rodině, ty jsou prostě dokonalý.

0: oni, co jsou všechny prachy z vás. Tak buďte s námi, za chvíli, jak jsem slíbil, další hity. A dokud neprší, tak si dáme třeba i Khalida s hitem Selaví. Tak buďte s námi.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. 2 dny zábavy na 3 pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
4: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Děti a rodiče, pozor!
9: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
12: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
13: No one like you, and there never will be.
14: I love you.
12: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
15: Firma Havelka u Wellness Kali, dobrý den.
16: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
16: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To je hlas v 29 letech Luis Capaldi na Hit Radio 13 hodin 37 minut. My teď trošku zvolníme tempo. Dáme si dámu. Dámu. Letos v květnu to budou 3 roky, co odešla do hudebního nebe. A myslím si, že tam nahoře je ona jediný anděl s účesem, který u nás kdysi nosil akorát tak Miroš Majda v Superstar. Tina Turner. Dáme si píseň z jejího alba Private Dancer, které pro ní bylo přelomové nejen kvůli rozvodu, kterým procházela, ale i díky tomu, že se vlastně díky tomuto albu skutečně postavila na vlastní nohy a stala se víc než respektovanou solovou umělkyní. Je to píseň What's Love Got To Do With It? A je to velká upoutávka na to, co vás čeká od zítřka. Od pátečních 7 ráno až do neděle do 18 hodin Retro Víkend Hit Rádia. A tyhle zlaté hity. Tohle jsou 80ky na Hit Rádiu.

0: Krištofa Šňury na Hit Rádiu ve 2:45. Občas si takhle říkáme tady některé průzkumy, které vyšly a teď, jak se nám pomalu, ale jistě blíží ten den rodiny, tak tady mám studii, která vás asi jako úplně nešokuje, pokud máte děti. Nejšťastnější jsou prý rodiče, jejichž děti už bydlí jinde. Co k tomu říct? Amen.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto kloboučem.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7 od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to neříkej. Tak to
1: neříkej. Hosti snídaně šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Víkend plný chutí, taky vůní a zážitků. Přijďte se užít Fresh Festival na Pardubické závodiště. 23. a 24. května vás čekají špičkoví kuchaři, street food, degustace i doprovodný program pro celou rodinu.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2. Průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na Škoda Auto.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
2: A budu Marika,
1: no samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Taylor Swift, před námi zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, D11, směr Praha, tak tam úplně řidič nemá dobrý den. S poruchou stojí u krajnice za Hradcem Králové směr Praha, ale naštěstí teda nepřekáží ostatním řidičům. Na trase Žemberk, Králíky u Červené vody, silničáři pro změnu čistí vozovku. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
5: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
6: Hey, what's up, it's Rihanna.
7: I'm Harry, this is The Weeknd.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Pro den vítězství, tedy 8. květen, platí omezení prodeje. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí zítra zůstat uzavřeny. Omezení se týká také zastaváren nebo sběrných dvorů. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Začíná jarní sečení luk a polí, s ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá k zapojení i veřejnost. Jak? Doplňuje koordinátorka Pavla Benetová.
9: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno.
8: Spolek působí v různých regionech. Známá je například skupina na Krumlovsku, Budějovicku, Kaplicku nebo Plzeňsku. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne v 7 večer. A teď ještě pohled k nám.
10: Nad Pardubicemi bude teď jaksi hlučno. Právě by měla na pardubickém letišti začínat motorová zkouška vojenských letounů Saab JAS-39, která potrvá přibližně hodinu. No a víme, že Gripeny za to umí pořádně vzít. Takže pokud se ptáte, co se to děje, tak právě tohle.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Na severu Čech tak tam prší, ale ve východních Čechách zatím klid. Sem to přijde až k večeru, přehánky a bouřky, no a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio i ve 2 hodiny odpoledne a dneska tady pro vás máme jeden nepopulární názor. A docela dost by mě zajímalo, co si o tom vymyslíte, jo? Protože jsou věci, které se člověk bojí říct nahlas, protože ví, že za ně dostane brutální hejt. Já to nahlas řeknu a uvidíme, co se teda stane. Tenhle názor, mimochodem, se tedy týká výchovy dětí. Víc řeknou za malou chvíli.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: A do té doby si dáme skvělý hity, nebudou chybět Jeleni a teď Avicii a Aloe Black, tak pohroví odpoledne.

13 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio. Mě strašně baví tady na tom našem společném odpoledním vysílání, že si fakt jako můžeme pokecat, že si můžeme popovídat na rovinu a rozebrat i jako docela zásadní věci. Jo. Jestli máte děti, anebo aspoň svůj názor na výchovu dětí, tak je super, že teď posloucháte, protože teď přichází chvíle přesně pro vás. Já jsem zaslech zajímavou věc, že v dnešní době jsou rodiče, kteří nechtějí nutit své děti doma k domácím pracím. Jo? A že ti, kdo to dělají, tak vlastně svoje děti v úvozovkách šikanujou a nenechávají je v růstu jejich osobnosti. Takže nutit děti do domácí práce a pomáhat doma je vlastně už dneska nepopulární názor. A právě proto ten nepopulární názor já teď tedy říkám nahlas a chtěl bych vědět, co vy si o tom myslíte. Samozřejmě, já nemyslím nutit děti do práce tak, jakože máte poslat 8letý dítě maka do dolu, jo? A doma je vlastně už dneska nepopulární názor. A právě proto ten nepopulární názor já teď tedy říkám nahlas a chtěl bych vědět, co vy si o tom myslíte. Samozřejmě, já nemyslím nutit děti do práce tak, jakože máte poslat 8letý dítě maka do dolu, jo? To vůbec. Ale

jménem maminka a tatínek. Dejte mi vědět, co si o to myslíte. Co třeba i musí vaše děti doma dělat a co odmítají. A jestli je prostě jako o to prosíte, anebo je necháváte. No, sám jsem zvědavý. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do Hitrádia. Můžete psát zprávy, můžete klidně posílat i hlasovky. Dáme si jeden, dva hity.

0: Let's Play Zit in Paradise, tedy ráj. A vypadá to, že naši děti by velmi rádi doma žili ve svém vlastním ráji, kdy my jako rodiče bychom za ně měli všechno dělat. Řešíme tady dneska poprvé nepopulární názor, že děti by se neměly nutit doma k domácím pracím. Jo? Že by se prý... Nebo teda takhle, v obráceně. Nepopulární názor je, že my ty děti nutíme, jo? Že teď je moderní ty děti, aby to nedělali a aby jejich vlastní osobnost se tak jako rozvíjela. Co si o tom myslíte vy? Tak mám tady spoustu zpráv od vás jako od rodičů, včetně hlasovek, pojďme na to. Tady, dcery musí žehlit, vyklízet myčku, vysávat a i proto nechceme kupovat robotický vysavač. Až vyletí z hnízda, určitě ho pořídíme a myslím, že se jim to v dospělém životě bude jednou hodit. Zdravím z Rožnova. Neexistuje. Děti se mají zapojit do chodu domácnosti. Bydlí tam přeci také a služebnictvo na to nemáme. Zdraví Martina, maminka 4 dětí. Co hlasovky, co si o to myslíte vy? Pokračujeme dál.
1: Zdravím všichni. Myslím si, že děti doma by určitě měly aspoň něco pomáhat. Že měly aspoň 10, tak na nějaké ty základní práce se určitě hodí, protože za nás už to bylo jinak, to jsme umývali určitě na nový utírali, dneska už mají míčky, různé stroje, takže už se nemají tak těžký. Takže si myslím, že určitě by něco měli dělat. U toho taky dokážu rozvíjet osobnost.
0: Přesně tak. Sonja píše, já senátora nechávám, ať si v tom bordelu žije, když ho udělal. Jednou za čas mu to dojde a sám si to vzorně uklidí, učím ho tak, že chybama se člověk učí. Je mu 9. No, a je to tady. Tak samozřejmě nemůžeme kecat nikomu do výchovy dětí, že jo? Ale ty brďu, v 9 letech, já když si vybavím můj pokoj a naše, kdyby mě nedonutili, abych to uklidil, tak už tady dneska nejsem. Co si o tom myslíte vy? Dejte vědět na telefonní číslo 777-937-777. Posloucháte Hit Radio. Hezký odpoledne.

0: Je 14 hodin na 23 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska v našem nepopulárním názoru řešíme výchovu dětí, jestli děti mají doma tedy pomáhat a mají být nuceni k domácím pracem, anebo jestli máme nechat rozvíjet jejich osobnost. Tak ale vypadá to, že tady u nás na Hit Radio, aspoň teda z mýho pohledu, je svět jako ještě v pořádku. Já mám 4letýho syna a prostě, když si dohraje s nějakýma hračkama, tak po něm chci, aby ty hračky si uklidil a teprve potom si můžeme vzít zase jinou hračku a hrát se s těma ostatníma. Ve školce to taky tak jako mají, jo? Takže v tomhle já jsem s váma na té straně, že děti by opravdu doma prostě měly pomáhat, jo? Ať chtějí nebo nechtějí. A mám tady hlasovku, která možná mluví úplně za vše, a to bych to dneska uzavřel. A ta hlasovka zní takhle, jenom ji musím najít, už mám.
1: Ok, no tak jako každopádně moje děti prostě pomáhat musí. A neexistuje, aby prostě mi řekli, já to dělat nebudu. No to mi rostou facky na rukách, prostě ne, jako my jsme taky museli fungovat, taky jsme kmitali a žijem. A naopak si myslím, že nás to zocelilo. Hmm. Tohle to, tyhle ty mama hotely, jako jestli tohle někdo pro dělá, tak jako si myslím, že to je prostě špatně, hlavně pro to dítě. Ať si každý myslí, co chce, prostě u nás se makat bude a tak jinak to nebude. Mějte se krásně.
0: Děkuju za tuhle hlasovku. Já si myslím, jako, že tohle je asi názor nás všech, nebo většiny, co jsme se dneska do nepopulárního názoru zapojili. Musím říct, že mě to baví. Další nepopulární názor si tak dáme zase za týden. A možná zase ve čtvrtek.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
2: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta. Až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
6: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
7: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Májové dny v onlineshop.cz.
15: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
17: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
18: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
17: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
18: Družstevní byty Chlumec.cz.
17: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
19: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
20: Zlepši si náladu.

Je 14 hodin 630 minut, už za chvíli se na vás taky těší naše odpolední show. No a zítra od 7 hodin od rána, tak pro vás chystáme naprosto výjimečný prodloužený víkend, protože ten víkend bude plný legendárních hitů. Ano, oblíbený retro víkend se vrací na Hit Radio a tentokrát tedy v té maximální verzi, protože máme prodloužený víkend, takže dostanete o jeden den navíc. O jeden den navíc hitů, jako je třeba tenhle. Já už mám husí kůži, jenom to slyším. Mimochodem, chlapi, jestli máte doma kytaru, tak věřím, že taky tohle byla jedna z prvních věcí, kterou jste se učili. Vybrnkávat začátek Metaliky. Na to se balily holky, to bylo neuvěřitelné. A každý vždycky potom jenom, nebo každá. Je, ty umíš Metaliku, jasně. Dál už jsem to nikdy nehrál, ale ten začátek umím dodnes. Tak tady je Nothing Else Matters na Hit Radio a pozvánka na náš retro víkend.

0: Smith, Nice to meet you na Hit Radio ve 14 hodin 4 a 40 minut. Jak jsem slíbil, za chviličku naše odpolední show, to znamená 3 hodiny plný strandy a aktuálních informací taky z našeho regionu. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět v pondělí po prodlouženém retro víkendu a zase ve 12 hodin, kdy vlastně budeme pokračovat tam, kde po retro víkendu skončíme, protože ve 12 hodin v pondělí, tady v pravé poledne, vás opět budou čekat srdcovky. Tak se mějte krásně, užijte si prodloužený víkend a v pondělí naslyšenou, tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Pepo, ahoj, odkud voláš? Ty tam něco šmirgluješ, ne?
3: Po co tam šmirgluješ?
4: Já pracuju, bagruju.
2: Takhle, chceš si vybagrovat vstupenky na MiG 21? Drn drn svým bagrem jedu.
5: A na bagru už vlajky vlají.
2: Tak gratulujeme.
5: Snadné je bagrovat.
4: Ano, ano, snadné je jít, přesně.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech. Jen na Hit Rádiu Černá Hora.
6: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí Majland? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Ploty Pardubice.
9: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
8: Ploty Pardubice.
9: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
8: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
10: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás. Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
13: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MiG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
14: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
15: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
16: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: největší dopravní servis na východě Čech. Pozor, na Rychnovsku za Borohrádkem směrem na Červnou nad Orlicí tady havaroval motorkář. Nehoda je se zraněním a silnice je tady, pozor, uzavřena. V Hradci Králové v Brněnské ulici na křižovatce s Holešovickou, tak tady se srazila dvě auta. A potom ještě na Semlsku na výjezdu ze Studence na Horka u Staré Paky, tak tady havarovalo osobní auto do dopravního značení. I tady se dejte pozor. A teď tady vyskočila novinka na Pardubicku v Přelouči v Jaselské ulici. I tady v sobě dva osobáky. I tady projíždíte s opatrností. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Černá Hora.
3: Je 15 hodin. Krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V pardubickém Červeňáku našli pyrotechnici protitankovou minu. Lokalita, která byla dříve vojenským cvičištěm, se momentálně revitalizuje a zůstává uzavřená. I přesto tam lidé chodí, dokonce si tam hrají děti. Porušují tak zákaz vstupu a ohrožují sebe i ostatní. Nedávno se v Hradci Králové otevřela přestavěná křižovatka Mileta. Tahle oblast podle primátorky Pavlíny Springerové ještě další proměnou projde.
4: Těchto týdnech finišujeme Faret, to znamená kampus Lékařské a farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Mnozí hradečáci si všimli také, že zmizela benzinka, roste tam nový obchodní dům Kaufland. V nejbližších letech začne růst parkovací dům u fakultní nemocnice.
3: A to není podle hradecké primátorky všechno.
4: Nás čeká neskutečný boom v té oblasti. Bude ta oblast růst dál. Vedle Kauflandu by mělo vyrůst několik dalších bloků, pravděpodobně zdravotnických zařízení nebo spíše takové smíšené funkce. Myslím si, že tady se skutečně budou pohybovat desítky tisíc lidí a to nezmiňuju plány Univerzity Hradec Králové, která samozřejmě také chce budovat další budovy v rámci kampusu Univerzity Hradce Králové.
3: Odletíme nebo ne? Dovolenkáři jsou právě nervózní. Letecké společnosti ruší tisíce letů a omezují kapacity kvůli růstu cen paliva, který způsobila situace na Blízkém východě. V tomto měsíci už bylo zrušeno 13 000 letů. Problémy s dostupností letů podle odborníků budou i v létě. Největší omezení hlásí teď letiště v Istanbulu, Mnichově a nebo Frankfurtu. Hokejové švédské hry jsou tady. Naši naskočí do hry večer proti suverénovi turnaje, domácímu Švédsku. To v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrálo všech 9 zápasů. Hokej začíná v 7 večer a přímý přenos bude na ČT Sport a ČT Sport Plus. Prodloužený víkend bude parádní, bude slunečno a teplotně příjemně. Přes den určitě teploty budou stoupat až na nedělních 25 stupňů Celsia. Jen po ránu hrozí zase přízemní mrazíky a to v sobotu. To bude trošku kazit dojem, ale pršet by mělo výjimečně. Většinou bude sluníčko, jasno až polojasno, místy oblačno.
1: Hit Radio Černá.
0: Tak jste to slyšeli, ráno si zaližujeme, odpoledne se hodíme na lehátko s brejlem a spiňakoládu. Podle mě úplně ideální prodloužený víkend.
5: Přesně tak, hele, lepší plány jsme si nemohli přát, i když možná jo, a i o tom dnešní odpolední show na Hit Radio Černá Hora bude.
0: Je to pravda, 3 minuty po 15. hodině, Ondra Novotný, Petr Ticháček a my tam nasázíme hit za hitem.
5: Teď třeba od Bruna Marze, tak hezký odpoledne.

0: Silná trojka, David Guetta, tedy svým Stones and I, začíná čtvrteční odpolední show na Hitrádiu Černá Hora, Petr Ticháček, Ondra Novotný. A hlavně před námi je konečně další prodloužený víkend, všude se koná spousta akcí a my bychom vás rádi pozvali na takový netradiční sportovní happening do Žacléře, to mě pobavilo a pobaví to i vás. Pozor na závod v kutálení balíků slámy. To představte.
1: Cože?
0: No, takový ty velký balíky slámy.
1: No, jako počkej, to obrovský kolo, který je na poli, jo.
0: No.
1: To váží strašně moc kilo.
0: No váží. Takhle, ten závod je pro 3členné týmy, takže asi pravděpodobně, já jsem to jednou zkoušel, čověče, podle mě s tím sám nehneš.
1: Stokrát někde, viď?
0: Já jsem to na zahradu pro slepice, ale tak s tím letím já nehnu. Takže vlastně, kdybyste si chtěli zažít opravdu něco hodně netradičního, originálního, tak Žacléř a počkej.
1: V sobotu to je,
0: V sobotu, 9. května, registrace od 1:30 a vítězný tým si odnese titul Největší vesnický balík. Tam ani nemusíš.
1: Přesně, já jsem ten, který to tam by mohl jet obhajovat, jako víš co, za loňský roky. Ne, ale já si říkám, jediná škoda, že jsme to nevěděli dřív a mohli jsme se přihlásit.
0: Jako bychom vzali do té trojice?
1: Nikoho, jsme dost silný, ne?
0: No to je pravda.
1: Přesně.
0: Kdybychom byli jediná dvojice.
1: Hele, takže pokud někomu říkáte, že jsou jakoby vesnický balíci, většinou ten měšťák tomu, kdo bydlí na té vesnici, tak ho tam přihlašte, nebo ho tam prostě odveste, ať se ukáže, jaký je balík.
0: Přesně, a hlavně užijete si naprosto luxusní beautiful day.
1: Ale ceníme tenhle nápad, skvělá věc v Žacléři. Říkáte, že jsou jakoby vesnický balíci, většinou ten měšťák tomu, kdo bydlí na té vesnici, tak ho tam přihlašte, nebo ho tam prostě odveste, ať se ukáže, jaký je balík.
0: Přesně, a hlavně užijete si naprosto luxusní beautiful day.
1: Ale ceníme tenhle nápad, skvělá věc v Žacléři.

0: Jedeme odpolední show na Hitrádiu Černá Hora a my jdeme běhat. 25. se v Hradci Králové vlastně mezi Hradcem a Pardubicemi, to je to unikum, uskuteční kočáru v běh. Vy máte možnost v různých distancích si to zaběhnout mezi Hradcem a Pardubicemi. A my tady pro vás, pozor, máme dvě registrace a to je velká věc, protože je skoro vyprodáno.
1: Tyjo, velká věc, opravdu, takže se snažte, kdo chcete vyrazit zadáču s Hitrádiem Černá Hora, tak nám na náš WhatsApp 601-292-464 napište, kolik jste uběhli na jeden zátah nejvíce kilometrů. Teďka byl vlastně trend minulý víkend maraton v Praze, že jo? Takže pokud se nepletu, 42 kilometrů, 195 metrů. A třeba jste tam zrovna byli, tak nám napište klidně i, jestli jste to náhodou neměli za sub 3, to znamená po 3 hodiny. To je jako takový trend, víš?
0: Já teď jako přemýšlím, kolik jsem já v životě nejvíc uběh na jeden zátah kilometrů. 500 metrů.
1: Zdobíhla autobus před barákem. Tak ještě jednou 601.

0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazén.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazén.com.
5: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách. Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Děti a rodiče, pozor!
8: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
9: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
16: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
18: Se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
19: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
20: Cože?
21: To bylo dobrý for.
20: David podsadil takto klobouče.
19: To nebyl for. Bohužel.
21: Michael... Jsi nemocná? Drž léky na toho smyt.
19: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
20: Tak to ty říkaj.

0: Eva Farda a Miraj, odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. A máme tady soutěž o dvě registrace na kočáru v běh. Vy jste nám tady vydatně psali k nám na WhatsApp a my jdeme volat Pavlíně, která nám vyrazila dech.
1: Pavlína.
2: Petr.
3: Ondra.
0: Hit Rádio Černá Hora. Pavlíno, ahoj. Ty jsi nám napsala na WhatsApp na otázku, kolik jste, naše posluchači, uběhli nejvíce kilometrů na jeden zátah a my jsme se tady z toho sili na zadek. Protože my tomu nemůžeme, my jsme čekali, že to budou desítky kilometrů, 10, 15, já nevím, 20, možná ten půlmaraton, maraton, ale ty jsi napsala 84 kilometrů za 24 hodin, závod na Ještědu, to přece není možný.
1: No, možný to je, dokonce tam borci běhají přes 100 kilometrů za těch 24 hodin, ale pro mě to byla premiéra, takže já jsem si potřeba zkusit, jestli to vůbec vydržím a hlavně pořád se běhá na ten Ještěd nahoru dolů kolečka, takže to převýšení tam je dost brutální, tak mě asi nejvíc trvá to se vyškrábat a zvládnout to převýšení, protože tak nějak jako běžela jsem už půl maraton, maraton, to všechno jsou ale po rovině a to se asi troufám říct, že je na jeden zátah. I ten ultra je na jeden zátah, když tu ten Ještěd je, že teda člověk zastavuje, jo, takže to není zase tak úplně hvězdný, no.
2: Škoda, že jsme se nedovolali někomu, kdo tomu rozumí, aspoň trošku, že jo.
0: Počkej, takže ty říkáš, že jsi aspoň odskočila vyčurat.
1: Jo, přesně tak, no. Pavlíno, jsem dokonce se najedla.
2: Pavlíno, zeptal se tě tam někdo, Ještěd můžeš?
1: Ne, tam se skanduje vždycky Ještěd, takže Ještěd může, co mě nikdo neptal.
2: Mně se taky líbí.
1: Ale ještě se mohla.
2: Mně se taky líbí, že se řekla, šla jsem si to zkusit, 84 kilometrů za 24 hodin, hezká zkouška.
0: No, ale teda já musím tomu říct, že vlastně Pavlína říká, že těch 84 kilometrů neběžela na jeden zátah, ale připsala tady jinak ultramaraton nebo ultra 55 a to si běžela na jeden zátah.
1: To jsem běžela na jeden zátah. A vlastně minulý rok jsem běžela i ten běh těch 33 kilometrů z Pardubic do Hradce, tak to jsem minulý rok běžela taky.
0: Takže ty si
1: a to je taky na jeden zátah. Tam vlastně dokonce jsem se snažila vůbec nezastavit a celý to jenom uběhnout. No.
0: Já jsem chtěl říct, jestli to pro tebe není málo, jako mezi Pardubicem a Hradcem. To je pár kiláčků, ty jsi zvyklá na těch 80, že jo? Ale...
1: No, ale ještě to prodloužili, že jo? Normálně běžná vzdálenost mezi Hradcem a Pardubicem a není 33, tak jako
0: přes
1: ty louky a tak, to já nevím, to tam dělají na schvál.
2: To jsou ty kolečka kolem těch lamp, že jo?
1: Jo, tak kolečka.
2: U každý sudý se musíš otočit.
0: Přesně.
1: No. Tak to doufám, že nebude povinnost. To by bylo víc jak 33.
2: Když tak kinedril ti půjčíme.
0: Jinak, Pavlíno, takhle je to takový unikátní závod, takový malinko rivalský mezi Hradcem a Pardubicema. Tak ke kterému městu se ty jako kloníš víc, jestli takhle se můžeme zeptat?
1: Prosím, Hradec Králové.
0: Ty jsi Hradečačka?
1: Já jsem jako naplaveněná, ale už 30 let, takže jo.
0: Pavlíno, každopádně udělala si dobře, napsala si k nám na WhatsApp, to znamená, že v tuhle chvíli vyhráváš dvě registrace na kočáru v běh.
1: Vážně.
0: No jasně.
1: Tak děkuju.
0: My jsme hodní strýčci takhle před víkendem. Moc si to přejeme, mimochodem tenhle rok máš nějaký speciální závod zase nad Pade?
1: Jeden tam bude.
0: Ty seš neuvěřitelná. Člověče, ty seš borkyně. Training.
1: Ježíš, vy jste tak úžasný, no to je není možné.
0: Říká se to.
1: Fantastický.
2: Ale Pavlínu, nech toho. Nech toho.
0: Měj se krásně, Pavlo, měj krásný víkend. Čau, čau.
1: Děkuju mnohokrát, mějte se, ahoj.

0: Sinclair, my jsme Hit Radio Černá Hora. A ve čtvrtek odpoledne jsme s vámi na východočeských silnicích, kde máme hlášeno...
1: No těch dopravních nehod tady je víc, koukám na to, Rychnovsko za Borohrádkem směrem na Černou, tak tady je to asi hodinu zpátky havaroval motorkář, nehoda se zraněním a vypadá to, že tady je silnice uzavřená. Pozor, Hradec Králové, Brněnská ulice, tak tady se srazila dvě osobní auta a ještě za Studencem na Horka u Staré Paky, tak tady havarovalo osobní auto do dopravního značení, i tady je omezení.
0: Ajajaj, je to hodně, tak hlavně opatrně, možná už sedíte v autě a míříte vstříc ten prodloužený víkend. Tak buďte opatrní a klidně se ozvěte na 801-10-100, jestli budete mít něco aktuálního.
2: Víkend plný chutí, taky vůní a zážitku. Přijďte se užít Fresh Festival na Pardubické závodiště. 23. a 24. května vás čekají špičkoví kuchaři, street food, degustace i doprovodný program pro celou rodinu.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku?
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na Pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
6: Z Pardubice.
7: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majales.pardubice.cz.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2, průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? No takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
12: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfin Car C.
14: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery, dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
15: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Stavební Lidek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
18: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
19: Hit Radio Černá Hora.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Afternoon na Hitrádiu Černá Hora, 3 minuty před 16 hodinou, parádní čtvrtek. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak stále se řeší dopravní nehoda na Rychnovsku za Borohrádkem směrem na Červnou nad Orlicí. Tady havaroval motorkář. Na silnici je uzavřená, pozor na to. Samozřejmě budeme rádi za aktuality z vaší strany. Hradec Králové, Brněnská ulice na křižovatce s Holešovickou. Tady se srazila dvě osobní auta, pozor na omezení. A na výjezdu ze Studence, tak tady havarovalo osobní auto do dopravního značení. I tady počítejte s omezením. Takže opatrně při cestě na prodloužený víkend. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Černá Hora.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Za volantem budeme ve východních Čechách ostře pod dohledem. Nový radar se rýsuje v červené vodě a co nevidět, se začne měřit taky ve Starých Čívicích na Pardubicku. Nové radary budou dolétat taky v Krkonoších. Úsekové měření bude v Lánově, Dolní Brané a Rudníku. Jak je hezky, teda když zrovna neprší, tak řidiči mění auto za kolo a myslí si, že můžou jezdit pod vlivem. Dokonce se objevují případy, kdy cyklista nedávno nadýchal 5 promile. To je pro ty, co nepijí takhle běžně, smrtelná hranice. A bohužel takových extrémních případů přibývá. Nejpoužívanějšími hesly v Česku jsou heslo 1234, taky admin a 123456. Jejich prolomení trvá jen několik vteřin. Podle IT odborníků hlavně mladí lidé volí slabá hesla. A to je potom pro hackery lehká kořist. Rozhodně by si lidé taky neměli vylepovat hesla na monitor a nebo je dávat do pouzdra mobilů. No a teď na Černé hoře do zámoří. Platový strop klubů v NHL bude od příští sezóny 104 miliony dolarů, tedy přes 2 miliardy korun. Za sezónu se bude moci hokejista vydělat 430 milionů korun. Nejlépe placeným hráčem NHL je Kirill Kaprizov z Minnesoty. Ten má v klubu smlouvu ještě na 7 let a ročně na své konto přisype v přepočtu 360 milionů korun. Dáme se na Černé hoře ještě další čísla, ne takhle teda astronomická. Prodloužený víkend bude stát za to. Teploty zítra do 20, ale potom by měly přeskočit 20 a v neděli možná budeme mít až 25 stupňů Celsia. K tomu poměrně slunečno, pršet má až příští týden.
5: Hit Radio Černá hora.
7: Aha, teď jsou tady taky dvě čísla. Ondra Novotný, Petr Ticháček.
0: Odpolední show a tady Hozier, užijte si to.
7: Tak to jsou tři čísla.

0: kec, panečku, to je šleha tohle. Odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, Petr Ticháček, Ondra Novotný. Nezapomeňte.
1: To je taky šleha.
0: Tak, ano. Takovej Martin, ten je v jedné šleze.
1: Ano, ten...
0: To je ta velká šleha. No to je jedno. To jsme se dostali od zpátku matek do léčebny.
1: Pane bože. Martinovi držíme palce.
0: Samozřejmě. Tak každopádně chtěl jsem říct, nezapomeňte, že v neděli je svátek matek.
1: Je to tak. A my jsme vlastně říkali, že když se na svátek matek podíváme ze dvou směrů, buď je to prostě věk našich maminek, kde se ta květina, vínko a podobně vlastně sluší dát, hodí, anebo to můžeme přetočit na nějaký třeba mladý pár, že už máme třeba 30, už máte prcka, tak ty mladý mamince můžete kromě květiny, což je prostě takový základ, věnovat něco jiného, třeba klid. Ano. Klid, jedno klidné odpoledne. To znamená, že jestli chodíte třeba do hospody a vracíte se pozdě v noci, tak se vraťte až druhý den.
0: No a malýho vemte sebou.
1: Jo. Tati!
0: Klidně po víkendu.
1: Už půjdem domů!
0: Ty jsi to řekl krásně, nejenom z pohledu dcery a syna, ale prostě i toho partnera, že jo, když máš vedle sebe mladou maminku. Prostě si zkušte kluci na pivo a už se nevracejte.

0: Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Krásný čtvrtek. Je to pár dní zpátky, co jsme běželi safari běh. A tento víkend, nebo tento rok, Safari Park ve Dvoře Králové slaví 80. narozeniny.
1: Konkrétně to bude s doprovodným programem. 10. května, tedy v neděli, se Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem koná mnohé. Koukněte na to ostatně k nám na web hitradiochernahora.cz. Mimochodem jsou tam i dobové fotografie, třeba z 80. let.
0: No a za chviličku se na to podíváme podrobněji, poněvadž to bude velká sláva. A do té doby třeba Lady Gaga na Černé hoře.
2: Hitradio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Plaza Nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. Aza Nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
1: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
2: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten led balónem.

0: www.nn.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
5: Připravte na to svou mysl.
6: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
7: Ale proč se držet při zemi?
6: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
8: V Hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
9: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
10: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
12: Hitradio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: The Dance, Lady Gaga, na Hitrádiu Černá Hora, parádní čtvrteční odpoledne, odpolední show v plné síle. Kdo by to byl řek, ale Safari Park ve Dvoře Králové slaví 80. výročí, 80 let od svého založení. No a v rámci těchto kulatin vlastně během celého roku probíhají různé oslavy, různé happeningy a tak dále. A tato neděle nebude výjimkou. Tuto neděli ve Dvoře Králové proběhne velká akce.
1: Bude to velká sláva i mimochodem kvůli tomu, že se vlastně ukáže další ambiciozní projekt Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem, a to rozšíření na Safari Jih, které se začne brzy stavět a symbolicky se poklepe na ten stavební základní kámen. A je vlastně úžasný se bavit o Safari Parku ve Dvoře z našeho pohledu, protože to je místo, který zná celý svět. Celý svět ví o tom, co dokážou v Safari Parku ve Dvoře Králové. Bez nadsázky samozřejmě.
0: A mně připadá, že poslední dobou Safari Park je takový útočiště úplně pro všechny. Koho já znám, tak ať mají rodiny nebo nemají rodiny, můžeš tam jít jenom na kávičku nebo se vyloženě podívat na zvířata, prostě zabavit děti. Je to takový prostě útočiště, opravdu odpočinková oáza úplně pro všechny.
1: Já si vždycky vzpomenu na naši kolegyni Martinu Adamu, ona tam jezdí s klukem, protože mají permanentku normálně.
0: No jo.
1: Permanentka, rozumíš, dozo? Můžeš tam jít kolikrát chceš, klidně na 10 minut.
0: Je to tak. A nebo tam můžeš být i přes noc.
1: Jsi trochu
0: divokej, tak proč ne, že jo? Takže tuto neděli užijte si 80. výročí Safari Parku ve Dvoře Králové, a nejenom v neděli, že jo?
1: U nás na webu hitradiočernahora.cz kompletní informace a program.
0: A tady už divokej byl, jsme Hitradio Černá Hora.

0: já tohle ženskou prostě zbožňuju. Jedinečná Adele teď na Hitrádiu Černá Hora. Teď v létě to vlastně budou 2 roky, co jsem viděl pravděpodobně svůj nejlepší koncert v životě, a to Adele v Mnichově. Ale představte si 80 tisíc lidí. Při téhle písni všichni buleli. Zatím asi, no já úplně, zatím 300-metrová obrazovka, kterou jsem v životě neviděl. A neskutečná kočka, úžasný hlas a naprosto fenomenální zážitek. Prostě Adele. Jestli někdy ta holka ještě vystoupí, doporučuji vám všem, kupte vstupenku, protože to je velký, to je velký.
1: Já k tomu nemám co dodat.
0: Já taky,
1: co velká obrazovka 300 metrů, to je skvělý. To je lepší, než když jdeš v elektru a koukáš takhle do té uličky, jak tam vidíš těch 200 televizí, jak hrajou na jednou stejný obraz, ale vždycky jiná kvalita. No, tak
0: to bylo na Adele tohleto. No, tak
1: to je paráda.
0: Je to paráda, zase jsem se dojal. Za chviličku další muzika, Linkin Park, anebo třeba Sia.
1: Tady máš kapesník.
0: Děkuju.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Pescomobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr blízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
3: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
4: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
5: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602-489-489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Byla klubu za 8,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
9: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
10: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
11: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
10: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
11: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
10: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Už za 3 měsíce megakoncert Marka Ztraceného. Pokud jdete, tak už se za chvilku dočkáte. S vámi Hit Radio Černá Hora za minutu 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na Rychnovsku za Borohrádkem tady se stále řeší dopravní nehoda, havaroval tady motorkář, takže opatrně. Silnice by tady měla být stále uzavřená, nevíme, budeme rádi za vaše aktuality. A potom Hradec Králové na Brněnské ulici, tak tady se srazila 2 osobní auta, i tady si dejte pozor. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Na okraji Hradce Králové ve Stižerách vznikl nový lůžkový hospic, který mění jednu důležitou věc, a tou je vzdálenost. To, co dřív znamenalo dlouhé cesty za blízkými v terminální fáze života, je teď najednou pro lidi z Hradecka mnohem blíž a dostupnější. Stavba v areálu bývalé hospodinské školy stála 200 milionů a nabídne 20 lůžek i odlehčovací službu.
7: Královéhradecký kraj podporuje hospicovou péči a tady to podpořil nejenom samotným pozemkem, ale i skoro 80 miliony korun.
6: Uvedl hejtman Petr Koleta. Součástí areálu je ambulance a taky poradna. Světlé prostory a tiché atrium dávají místu zvláštní, skoro domácí charakter.
7: Ta péče a význam hospiců je strašně důležitý v tom, jak naši blízcí odcházejí, to, aby jsme jim mohli umožnit ten důstojný odchod i s blízkými, což v dřívější době vůbec nebylo možné. Já jsem mi zmiňoval, že vlastně jsme se setkávali s tím, že odcházeli naši blízcí na 6 lůžkových pokojích oddělení plentou, kde ani jako příbuzní jsme nemohli přijít kdykoliv. To se tady mění, takže tady opravdu můžou příbuzní s nimi strávit ten čas.
6: Dodal hejtman Petr Koleta. V Královéhradeckém kraji se zase rozjíždí turistická sezóna a s ní i speciální linky pro výletníky a cyklisty. Pohodlně vás dovezou do hor, skal i klidnějších koutů regionu. Postupně se přidají další linky, takže od konce května bude nabídka opravdu pestrá. Nechybí ani šance vzít sebou kolo a vyrazit třeba do Krkonoš, Orlický hor nebo do Českého ráje. Některé spoje vás navíc vezou i za hranice, třeba do Polska na zajímavé výlety. No tolik jeden výletní tip na závěr novinek Královéhradeckého kraje.
0: Počasí takhle bude velmi příjemné počasí o prodlouženém víkendu. Nebude to jako minulý víkend, kdy bude 28. Každopádně zítra 13-16 stupňů až 18. No a bude oblačno až polojasno. Máme se na co těšit.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Teď už pokračuje odpolední show s Ondrou a Petrem.
8: A za chvíličku se podíváme na téma, které se týká úplně vás všech. Úplně.
0: Úplně. Hit Radio.

0: Tentokrát Bímaj na Hitrádiu Černá Hora, posloucháte odpolední show s Petrem a Ondrou. A dneska je Světový den hesel. A přiznejte se, kolik z vás to má jako já. Heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nebo třeba Petr 1, 2, 3. Takhle, podle statistik je nejpoužívanějším heslem v Česku právě pořád tady ta nelichotivá kombinace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na druhou stranu, možná koho by dneska napadlo v těch komplikovaných heslech, že vůbec tohle ještě někdo může použít, jo?
1: To je pravda, no. Znáš tu říkanku, heslo kleslo.
0: Ano, to tam máš ty.
1: Ne, to neříkej, teď to musím rychle změnit. Ne, já chci říct, že mě vždycky strašně naštve, abych byl slušnej, ale mě to ještě víc než naštve, když musím udělat heslo, kde musím dát malé písmeno, velké písmeno, znak, hvězdičku, speciální znak, já nevím, otisk prstů a ještě všechno. A je to jako blbý přihlášení na nějakou aplikaci do obchodu, jo. To mě vždycky úplně totálně rozhodí.
0: Tak dělej to jako já. Hele, dneska je podle mě ideální příležitost si přiznat, že jsme úplně neschopní si cokoliv zapamatovat.
1: Přiznávám
0: si to. Úplně stejně. Takže možná dneska si dejte ten čas večer, někde třeba u vína a změňte si heslo, trošku to zpřísněte, já nevím, třeba 1, 2, 3, 4, 5, 7.
1: Teda, to jdeš hodně do sebe.
0: To samozřejmě.
1: Ale já jsem nedávno měnil telefon za telefon a těch aplikací, co se mi odhlásilo a těch hesel, co jsem musel nově napsat. Fuj, tajbl.
0: Poprskal telefon, mikrofon. Takže jo, takže pozor na ty hesla a tady si dáme muziku David Guetta a Martina Dangerous.

0: To je na víkend na zahrádku. Vyplej. No nic, odpolední show na Černé Hoře.
1: Že to nezačíná jiným písmenem na začátku. Vy to má taky ze zahrádku něco společného, ale ve městě.
0: Takhle, přiznejme si, že na těch sociálních sítích prostě vyskakují samý blbosti, ale

0: Někdy tam vyskočí taková zajímavá edukační věc, mě tady vyskočila tabulka. Proč to tady... nejrychlejší zvířata na světě. Hele, věděli byste, který je nejrychlejší zvíře na světě? Mě to šokovalo, hlavně ta rychlost, jo.
1: Tak určitě má 4 nohy, takže to bude gepard třeba.
0: Ne. Ale seš dobrý. Gepard je na druhém místě, 120 kiláků v hodině.
1: Aha.
0: Třetí je plachetník, to je nějaká ryba. 110,
1: a loď.
0: 110, no tak je to vlastně na vodě, ve vodě. Sokol. Normálně nejrychlejší je sokol, když se naštve a letí hodně rychle, a to je 389 km v hodině. Mě to úplně šokovalo.
1: Kolik?
0: To je jak Schumacher, jak prostě nějaká Formule 1, 389 km v hodině.
1: Je pravda, že sokol je každý večer na lovu, myslím v 6:30 v televizi.
0: A tam je hodně rychlej.
2: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
11: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
12: A budu říkal máma Hradeca, a?
11: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
13: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: vánoční snídaně šampionů na Hit Rádiu.
16: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
17: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
18: Cože?
0: To byl dobrý for.
18: David podsadil takto kloboučem.
17: To nebyl for. Bohužel.
0: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na tom smyt?
17: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
18: Tak to
17: neříkej.
18: No.

0: Verona, hey boy, i samozřejmě hey girls, posloucháte nás všichni na Hitrádiu Černá Hora, odpolední show, krásnej čtvrtek.
1: No je to vlastně ale pátek, prodloužený víkend už je na svém prahu. Já už úplně vidím, jak protáčí kola na jedničku a vyjíždí.
0: Je to tak, no ale co je důležitý, tenhle ten víkend bude retro víkend u nás na Hitrádiu Černá Hora. Co je vlastně pro tebe retro? Mně připadá, že každý to retro vnímá trošku jinak.
1: Pro mě je to Tamagoči, žvíkačky Pedro a sušenky Metro.
0: Tak to máme stejný. Pro mě ještě kazeťák.
1: Pro mě taky a Discman.
0: Ještě možná trochu Cčka, to jsi ještě nebyl.
1: Já na ty vitamíny moc nejsem. Ty ale možná se chtěl bavit spíše o muzice.
0: Je to pravda, je to pravda. Tenhle celý víkend vám budeme sázet ty největší retrokousky, takže určitě, ať budete na zahradě, nebo někde třeba na kole, nebo jedete někam na výlet, nebo nevím co všechno.
1: Ano, ideálně nastražte levé i pravé ucho, budou to pecky za peckou. A jedna teďka nás čeká jako taková ta chuťovka, co si dáš před tím hlavním chodem.
0: A tak tohle je hezká chuťovka, tohle jsou právě. Spice Girls.
1: Ježiš, no. To je ale chuťovka.
0: Takže dobrou chuť, užívejte, no a už zítra ráno, retro víkend.

0: stejně to je hlas. Tedy svým s Loose Control na Hitrádiu Černá Hora. Před námi prodloužený víkend a nevím, jak to máte vy, možná máte nabitý program, ale my jsme se shodli, že po dlouhé době máme volno.
1: I pro mě je to svátek nad svátek mít volno a nic nedělat. Nic se to fakt neděje.
0: Já teda mám v plánu natírat nějaký věci na zahradě, takže si asi možná budu meditovat takhle hezky, ale jak říkáš, nemáme žádnou práci, takže to bude nádherný.
1: Pozor, zítra zavřený obchody a dneska to zase v některých obchodech vypadalo jako já nevím, kdy se zavírá na měsíc. Lidi neblázněte, je to jeden den, pojďme to těm prodavačům dopřát, že nemusí jít makat.
0: Je to tak, každopádně, ať už to máte jakkoliv, s kýmkoliv, kdekoliv, užijte si prodloužený víkend, protože na dlouhou dobu je poslední. No a sami připomínáme ještě jednou, že celý víkend vám budeme sázet retropecky na naší frekvenci.
1: Začal si negativně, že to je na dlouhou dobu poslední, ale aspoň z toho točil do toho pozitivna. Tak si užijte volno.
0: Tak jo, čau.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
5: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
4: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
5: Družstevní byty Chlumec.cz.
4: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: www.vlnyčiny.cz.
1: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
6: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do auta.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní stále v Hradci Králové v Brněnské ulici na křižovatce s Holešovickou. Tady se hodinu a půl zpátky srazila dvě osobní auta, tak tady počítejte s omezením. A potom ještě na Rychnovsku za Borohrádkem, tady havaroval motorkář, i tady je silnice uzavřená, takže pozor na to. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
6: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
8: Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz svlékacích aplikací je potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Evropská rada s Evropským parlamentem dohodly na zjednodušení pravidel umělé inteligence. Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
10: Tyhle nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené jenom k tomu, aby digitálně svlékali lidi bez jejich souhlasu, přičemž obětmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání a já nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro soukromí, důstojnost i bezpečnost lidí. A ta dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí.
9: Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2026. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 3,5%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem. Podle nálezce šlo o 1 milion korun. Policie teď hledá majitele peněz. Souvislost s raným vykradením bankomatu ve stejné čtvrti už vyloučila. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne za hodinu.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: Do rána oblačno, zataženo, v severní polovině území místy přehánky, na Moravě i bouřky, na jihu pak polojasno. Ranní teploty kolem 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě jen zlehka nad nulou. No a den bude pak proměnlivý, více srážek na Moravě, teploty 15 až 19 stupňů a vítr chladnější od severozápadu.
0: Ve čtvrtek večer startuje další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 18. odbyla, tak si budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal, dobrý večer.

tohle je skvělá pozitivní klasika, která nám tak nějak připomíná, že dnes je čtvrtek, opravdu malý pátek. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tato píseň Walking on Sunshine vyšla v roce 1983. Trošku paradoxem je, že na poprvé neuspěla. Uspěla až o dva roky později, když vyšla v reedici. To byl tedy rok 1985. No ale potom chytla obrovský boom a dokonce se objevila v celé řadě filmů a seriálů. Ten seznam, ten je snad nekonečný. Dokonce vznikl i muzikálový film, který se také jmenuje Walking on Sunshine. Je to romantický muzikál postavený kolem hitu 80. let, kde ta píseň samozřejmě zazní. Katrina and the Waves, tolik tedy o ní, každopádně teď připraveni Westlife. To je parta, která chytla ten boom boybandu. No a od Westlife si teď na Hit Radio s radostí zahrajeme Mandy.

Tohle je asi nejúspěšnější světově globální hit od tureckého interpreta. Tohle byl Tarkan, rok 97 a Shimari. Mimochodem v roce 2002 vznikla taky verze Kiss Kiss. Holly Valance, anglická zpěvačka, ji tehdy představila, ale ta už měla úspěch zejména ve Velké Británii. Mimochodem taky písnička, která se hodně pojí s hokejem. Pokud sledujete hokej, tak určitě víte, co to je kiskem. Vždy v tom prostoru, kdy se zrovna na ledové ploše nic neděje, si kamera vybírá nějaké dvojice v davu a těm dává jasný úkol, prostě se políbit na kameru. Ne vždycky to vyjde, ne vždycky jsou to totiž dvojice partnerské. Každopádně s tím hokejem v podstatě souvisí i dnešní večer, protože jak už jsme říkali ve zprávách, naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci. A to už je v 19 hodin, tak rozhodně budeme držet palce. Je to v podstatě velká příprava na mistrovství světa, které pochopitelně odstartuje v květnu, tak jak jsme zvyklí. Bude to 15. května, kdy turnaj zahájíme přímo my domácím utkáním, tedy pro nás, my budeme domácí ve Švýcarsku. A naším soupeřem bude Dánsko. Jinak je v té soupisce ještě Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada v té naší skupině B.

0: Bude to napínavé, bude to náročné, ale české repre prostě věříme. A hlavně držíme palce a fandit budeme taky dnes večer. Fandíme taky těm nejlepším hitům 80., 90. a milénia. Ostatně proto pro vás ve vysílání Hitrádia máme hudební speciál Hitrádio Classic, který už za chvíli nabídne taky Irenu Cara, skupinu Lucie a nebo projekt Bahame.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
8: Izomat stavebniny.
9: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
10: Best Beleza.
9: Nádherná zahradní dlažba.
10: Best Bellissima.
9: Dvě úžasné zahradní dlažby.
10: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
13: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

jsme si trošku zaštěkali, Bahamen a jeho naprostá legenda, Bullet Dogs Out. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, ten jsme odstartovali úderem 18. až do 21 hodin. Pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hity, které se skrývají hluboko v našem archivu, my je pro vás ovšem rádi oprášíme a rádi připomeneme něco, co se běžně nehraje nebo na co se možná trošku zapomnělo a byla by to škoda. Mezi takovými písněmi rozhodně jedna těžkopádná, romantiárna Take My Breath Away, Berlin. To posíláme mezi vás právě teď s přáním hezkého čtvrtku.

0: Michael a taky Mary J. Blige, S se jmenovala záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, přejeme pohodový čtvrtek. Doufám, že je to pro vás konec pracovního týdne, že před sebou máte další tři dny volna. Ten aktuální týden je takový zkrácený, stejně jako ten minulý, ale hlavně ten celý letošní rok je poměrně přívětivý na všechny ty prodloužené víkendy. Prostě ty státní svátky nám letos přejou. Pokud ne, tak určitě nevadí, protože Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost, i když jste v práci, tak věřím, že vám to s námi bude hezky a na pohodu utíkat. Stejně jako s dalšími hity, za chvilku si dáme třeba No Name Žilet, anebo Jessica Falker. How will I know who you are? Tak i to pro vás tady na Hit Radio budeme mít.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

krátce po 19. si hrajeme hodně na pohodu. Tohle byla vzpomínka na Culture Club. Do you really want to hurt me? Za partou Culture Club stojí Boy George a tahle písnička je taky velmi oblíbená u filmových tvůrců. Mimochodem objevila se, a to hned několikrát, taky v seriálu Simpsonovi. A to podle mě znamená skutečný úspěch. Taky tam několikrát byla parodována. Paula a Čára mají píseň Vamos a Bailar, tu máme nachystanou, a za chvilku taky velmi unikátní spojení Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Charitativní věc, krásná, zamilovaná, romantická. Taky takhle vám bude hrát Hit Radio ve čtvrtek 7. května.

0: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si nálepku.

ztracené malý světla, to třeba se vrátíš.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe tu duši.